jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: I'm Ariana Grande.
3: It's Hozier.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.

vám hrajeme nově.

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Dnes držíme palce všem maturantům, startují totiž státní zkoušky, které připravuje Cermat. První je na programu matematika a anglický jazyk. Ke státním maturitám půjde letos poprvé na 84 tisíc žáků. Většina těch, kteří jdou ke zkoušce poprvé, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo jen asi 18% prvomaturantů. Požár v Českém Švýcarsku se zatím nepodařilo dát úplně pod kontrolu. Plocha, kterou ovládají plameny, už by ale měla být pod 100 hektarů. Během dneška dorazí českým hasičům na pomoc kolegové ze Slovenska. Připomínám, že jeden z největších požárů v novodobé historii naší země zasáhl České Švýcarsko v roce 2022. Fotbalisté Sparty porazili Jablonec ve skupině o titul, vyhráli na domácím stadionu 2-0, upevnili si tak pozici na druhém místě. Nezaváhala ani první Slávia, která už v sobotu přehrála Slovan Liberec 2-1. Třetí Plzeň se raduje po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Železniční přejezd v Masarykově ulici v Litoměřicích bude dnes zavřený. Budou se tam opravovat koleje. Přes takzvané pokratické závory neprojedete od 8 do 17 hodin. Správa železnic tam bude opravovat závadu na kolejích, která vyžaduje neodkladný zásah. Řidiči tak musí počítat s objízdnými trasami. Ty budou označeny dočasným dopravním značením. Pro pěší zůstane přes průchozí, vždy však pouze po jednom chodníku, který bude střídavě otevřen. Na severu Čech bude dnes spíš zataženo, místy se objeví i přáňky nebo i bouřky, teploty 22 až 25 stupňů, postupně se ale bude ochlazovat.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. To jsme my tři a přejeme vám, kdo jste si nás v 6 hodin naladil, krásné ránko. Ahoj lidi.
2: Krásný pondělí.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
2: Dobrá zpráva pro vás, tenhle týden bude mít taky jenom 4 pracovní dny.
1: To je asi ta nejlepší zpráva, kterou jsme to mohli začít. Tak pojďme na písničky. Kelly Clarkson, Behind These Hazel Eyes. S tím startujeme. Hezké ráno.

0: Tohle Hit Radio, 6 hodin, 6 minut. Kelly Clarkson, krásné ráno. A mě by zajímalo, jak se vám stávalo dneska. Co? Vy, kdo nás posloucháte? Bylo to v pohodě, anebo to bylo náročné? Ono je to takové dvousečné. Mohlo se stávat v pohodě, protože víme, že nás čeká zase zkrácený pracovní týden, ale taky za mě bylo to náročné, protože ten víkend člověk si zvykne, jak to je o den navíc, že?
1: A navíc nás čekají další 4 pracovní dny, takže ono to zase až tak úplně veselý není. Za mě.
2: Vám se vstávalo jak?
0: No tak, bylo to takové náročné, no.
1: Já jsem úplně v šoku, kolik už je světla venku. A tak jak bylo teplo, já jsem dneska poprvý letos vyrazil do práce jenom v mikině.
0: A včera jsi byl v mikině celý den.
2: Sláva, hurá!
1: Včera jsem nebyl v práci, Michal.
0: Já jsem si říkal, že tady není zapnutý topení vlastně.
2: My Davidovi už nemusíme topit.
0: To Ježíš, je pravda, to je pravda.
2: To si zapíšu do kalendáře tenhle den. Nicméně, co váš prodloužený víkend taky? To od vás hlavně chceme vědět v minutě šampionů. Jak se jmenujete, odkud jste a co ten váš víkend?
0: Číslo znáte, připomeneme.
3: Napiš Michalovi a Jasmin. SMS-ku i WhatsApp. 777 937 777. Píš právě teď. They say the holy water's watered down, and this town's lost.

0: Za malou chvíli 6:45, ladíte Hit Radio, krásné ráno, no a ptali jsme se, jak jste strávili prodloužený víkend. Začíná minuta šampionů právě teď.
1: Martina, Praha, víkend krásný, jezdili na kolech, byli venku se psem a prostě jen odpočívali.
0: Marila Žďár nad Sázavou, včera návrat z Brandýsa z mistrovství ČR v basketbalu a obrovská radost ze třetího místa pro holky Vlčice ze Žďáru.
1: Gratulujem. Monča, Bansdorf, pije kávu, čekají dneska i zítra 12 v práci, tak to přeží.
0: Lucka ze Žiželic mapovala Radovesnický potok s Martinkem a Pajdinkou.
1: Zdeněk Kamenice s dětmi v Národním muzeu a potom příroda.
0: Wendy Husinec u Prachatic, víkend pracovní, až tento bude prodloužený.
1: Kača Olomouc, dětská vstávání náročné, víkend odpočinkový.
0: Lenka Bílý potok pod Smrkem, víkend byl krásný, první zda na skútru a letošní první grilovačka s rodinou, procházky, výlety na kole, sluníčko. Co víc si přát, krásný den vám všem do rádia.
1: No krásný den i tobě a taky vám všem.
0: Vám všem krásný den, krásné ráno, vypadá to, že dneska bude taky fantasticky, tak si to ještě užijem aspoň takhle při pondělku. A co si užijete teď? Ego, Robert Burian na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Mark Embr, Belong Together. Takhle vám hraje pondělní Hitrádio, 6:45. 2 minuty k tomu přejeme fantastické pondělní ráno.
1: My si tady teďka dovolíme jeden velký aplaus a poděkování frajerům hasičům, protože, jak už jste slyšeli a určitě i viděli, v sobotu odpoledne byl v Českém ráji zase obrovský požár. A zatímco my jsme řešili, jestli si dáme nanuka, nebo jestli si dáme ledový kafe, ledovou sprchu, tak tam nastoupilo kolem 500 chlapů a ženských, který tam byli v nehořlavých uniformách, z vrtulníků padaly tuny vody a celý to tam zachraňovali a dávali dokupu.
0: Už můžeme tleskat?
1: Můžeme.
0: Už můžeme, Davide, pojďme tleskat. Hele, jste borci.
2: Ještě ale není úplně vyhráno, teda plameny se úplně pod kontrolu dostat nepodařilo zatím, ale určitě jsme na dobré cestě.
0: Já teda hasiče neuvěřitelně obdivuju, to asi my všichni tady, takže my vás moc obdivujeme. Já si nedovedu představit být navlečený v tom nehořlavém obleku, kort včera v tom vedru, jo. Já vím, jak skuhrál třeba na dovolený a to tam jsem v plavkách, jo, že mi je vedro. A teďka vlastně v tomhle obleku, já nevím, mě by zajímalo, jestli to v sobě mají ty borci od přírody, nebo jestli prostě milují adrenalin, protože tohle jako klobouček.
1: Velký klobouček. Mimochodem dneska je svátek svatého Floriána, patrona hasičů, takže všechny hasiče dneska o to víc zdravíme.
0: Zdravíme všechny hasiče a děkujeme, že tady jste. No a za chvíli, nejenom pro hasiče, pro vás všechny, kdo ladíte Leony nebo Eminem s Rihannou. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjisti víc na hondastroje.cz.
4: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
5: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
5: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
5: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
5: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
6: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
7: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
12: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
16: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
17: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na Děčínsku. Kolem obcí Jetřichovice a Chřibská se stále pohybují hasiči. Zasahují tam u rozsáhlého požáru. Projíždějte tam proto se zvýšenou opatrností.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Nord Music. A kids.

0: Na cestu do práce, kamkoliv, kdekoliv nás posloucháte, Leone je na Hit Rádiu v 6 hodin 30 minut. Co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: Tomáš Souček už zase řeší sestupové starosti. Jeho West Ham se mezi poslední trojici anglické Premier League dostal tento víkend. A to díky výhře londýnského rivala z Tottenhamu, za který chytá český brankář Kinský. Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Generace Z odděluje práci od osobního života. Podle posledních průzkumů mají mladí jasně definovanou hranici, přes kterou nejdou. Odmítají práci během jídelní pauzy, o víkendu nebo po pracovní době.
3: Tak já si myslím, že to není jenom výsada generace Z, že se to táhne už tak jako všema generacema, ne?
2: No tak je spousta, ale generací naopak, ať zejména těch starších, které opravdu třeba o víkendu, když jim přijde e-mail, tak hnedka zasednou k počítači a jdou odpovědět, a to samozřejmě není vůbec zdravý.
4: Je pravda, že u nás to tak taky je a já vždycky nadávám přítelovi, protože on je schopný makat i v 11 večer. Někdo se ozve, má nějaký call, e-mail, cokoliv a on to jde hnedka dělat.
3: Takže ty lidi fakt existujou,
4: no
3: kteří pracují, tak to já nechápu teda.
0: Green Day, When I Come Around na Hit Radio v 6.31. Myslím, že tohle by vás mohlo probrat. Já si jdu udělat kafe. Co ty, Davide?
2: Já si poslechnu tady tu píseň.
0: Dobře, tak hezké ráno.

0: takhle vám hraje pondělní Hit Radio Lukas Estrada, polský DJ Trips, Close Your Eyes. 6 hodin 36 minut, dobré ráno. Pojďme si něco společně představit. Potřebujeme, abyste zapojili vaši představivost. Představte si, že si koupíte ten nejvíc nadýchaný větrník. Vidíte ho? Jo. Třikrát si kousnete a zbytek hodíte do koše.
1: Proč bych to dělala?
0: Dobrá otázka, zní to strašně, akorát tohle je další z bizarních trendů, který líte po sockách. Je to pravidlo tří soust, ochutnat, ale nesežrat, takzvaně. Je to proto, aby lidi nepřibírali, ale aby si mohli vychutnat tu chuť těch jakože nezdravých jídel, takže burgery a větrníky a tak dále.
1: A tak to tu bylo, to je nemoc normálně, bulimie, ne? Jakože. Jo, tak dáš to do pusy a pak to vyplivneš, jakože to mi přijde to fakt
0: je,
1: stejný.
0: To je pravda, no, to je pravda. Já teda za mě, moji babičku by z toho třeba trefil šlak, jako, jo, protože kdybych si kousnul třikrát do jídla, co by navařila, no tak mě zabije. Tak mě zabije. Já si myslím, že to je zločin normálně.
1: U nás to je teda stejně tak, ale já opravdu co vidím, to s ním. A včera zrovna jsem se cítila na obědě s přítelem provinile, protože já to kolikrát s ním i ještě po něm. Jo, já jsem u nás ten větší žrout a já nevím, jako fakt to tak je. A nevím, co s tím, cítím se trošku trapně, ale hele. Co?
0: No nemusíš, protože na tobě to není vidět. A tím, já se teda přidávám k tobě do týmu, já jsem taky dojížděč, jo.
2: Vy taky zastáváte tu teorii tří soust, vždycky dojíte to svoje a pak ještě tři sousta na to.
0: Já vlastně, když o tom přemýšlím, mě ty tři sousta stačí jako na všechny tady ty nezdravý dobroty. Já mám tak velkou hubu, že stačí pořádně odevřít, ale burger je ve mně.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
5: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
6: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
7: Hausbrand Café, per favore.
8: Sì, signora.
7: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz. Nejnižší ceny autopojištění.
11: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
12: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
11: A tak to bude drahé.
12: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
4: Hit Radio.
3: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionů.
13: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
4: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Komplikace v dopravě a zdržení hlásíte na hlavním tahu Turnov Hrádek nad Nisou. Opatrně u Liberce na kilometru 14,5, kde je přímo na vozovce sražená srnka.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tři čtvrtě na sedm, pár minut k tomu, ladíte Hit Radio, tohle je Avicii, The Nights. Krásné pondělní ráno.
1: Šli byste na koncert Shakiry? A ještě navíc zadarmo a na pláži? Já si myslím, že určitě, a takováhle věc se málo kdy poštěstí, ale v noci na sobotu se to stalo. Shakira tam zaspívala na pláži Copacabana pro 2 miliony lidí. Dva miliony.
0: Já jsem na ty tvoje otázky odpovídal ano, ano, ano, a tím, že tam byly 2 miliony lidí, tak bych trošku váhal.
1: Právě, jakože ono to zní celý jako obrovský sen, nádherná akce, ale mohl to být i velký horor, hlavně pro lidi, co fakt nemají rádi velký množství lidí.
0: Jasně.
1: Byla to tam obrovská tlačenka. Nicméně Shakira tím oslavila vydání nový desky a taky velký návrat na pódia.
0: No, hezký to bylo. Já jsem viděl nějaký záznam, takhle, to, že tam byla spousta lidí, tak to víme, ale Shakira to slušelo, no, to byla velká bomba. Já teda k tomu počtu lidí, jo, za mě teda, mě osobně stačí festiák, kde je třeba 10 000 lidí, a teďka si to představte, jo, stojíš uprostřed a potřebuješ třeba na malou, jo. Něco. A co festiák? Stačí O2 Arena a seš uprostřed, jo? Tak jako, ty musíš vlastně vyjít třeba 15 minut předtím, než vůbec začneš potřebovat. Takže jak to vypadalo asi na Copacabáně, no? A tak zastavím moře, co? Pojďme si dát nějaký starší kousek Shakiry. Whenever, whenever. Na Hit Radio. 6 hodin, 50 minut a my vám přejeme parádní pondělní ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Připomínáme, že dnes je poslední den pro podání daňového přiznání, a to v případě, že ho odevzdáváme v digitální formě. Finanční správa doporučuje, aby to lidé nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by totiž mohl být portál Moje daně přetížen. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využívají služeb daňového poradce. Pro ně platí termín 1. července. Za noviny a časopisy platíme v Česku větší daně než ve zbytku Evropy. Česká republika má nejvyšší sazbu DPH na prodej tisku v EU. Jako jediná země se sazbou 12% překračuje 10% hranici. Sazbu 10% mají Rakousko a Finsko, ostatní státy se pohybují v jednociferných hodnotách. Česko má za sebou nejteplejší den letošního roku. Teploty včera na řadě míst atakovaly hranici tropické třicítky. Vůbec nejtepleji potom bylo na Plzeňsku a v Polabí. Rekordy padly na 11% stanic, které měří alespoň 30 let. Teplo by podle předpovědi mělo být i dneska, obloha ale zůstane převážně zatažená. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Obchvat Blšan nebude. Známé městečko na trase Žatec-Plzeň, kde se hrál kdysi i prvoligový fotbal, se obchvatu nedočká. Počet projíždějících aut kvůli stavbě nedaleké dálnice D6 Praha Karlovy Vary ale roste. Ředitelství silnic a dálnic přeložku silnice mezi Žatcem a Jesenickou křižovatkou, včetně obchvatu Blšan, už ale nepřipravuje. Skončilo to ve fázi studie. Stát prý alespoň pošle do Blšan miliony na zvýšení bezpečnosti podél frekventované silnice. Na Ústecku bude dnes většinou zataženo, místy se objeví přehánky nebo i bouřky, teploty 22 až 25, ale postupně se bude ochlazovat.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi, dokázal jsi to, jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Krásné ránko.
6: Krásný pondělí.
7: Snídaně šampionů.
5: První hodina prvního pracovního dne týdnu za námi. Hezké ráno. Já už bych potřeboval čtvrtek zase.
6: Ty už bys potřeboval, aby byl dneska konec, viď? Ne, ještě ne. 2 hodinky společný.
5: Rychlá pětka v této hodině vás čeká. Spousta písniček, no a dobrá nálada, tak pojďme na to. David Guetta, Alphaville a Ava Max.

0: Disco Machine a Sophie and the Giants. 8 minut po 7, krásné ráno. Mě by zajímalo, jestli jste si někdy dávali inzerát do seznamky, vy, kdo nás posloucháte. Jasně? A co vy? Dva, tady.
1: Já ne, a vlastně mě to trošku mrzí, že jsem to nezažila.
2: Já naopak ne a doufám, že už nikdy nebudu muset teda.
0: Já naopak ano. Tak co by v něm bylo? Co by v něm bylo? Tak já třeba, kdybych začal, já jo. Michal, 35 let, 195 cm, hnědé vlasy, mám trochu bříško, takže v zimě zahřeju a v létě dělám stín.
2: Slabý smysl pro humor.
0: Tak, PS, slabý smysl pro humor. Co Jasmin?
1: No my to nemáme takhle připravený, že jo, takže z fleku, jako
0: no,
1: nevím.
0: Tak něco tam, něco vypálo. No, tak ta, počkej, tak co bych já, no, Jasmin, 26 let, blondýna, hubená.
1: Má ráda pejsky a gym a hudbu.
0: Jasně, a co David?
2: No, upřímný, dobře, David, já bych řekl David, 31, upřímný.
0: Upřímný. Ozval by se ti někdo, myslíš? No proč se o tom bavíme? Protože co se děje na sociální síti Reddit je to, že Češi hledajíc partnera o sobě píšou ne tady ty klasické jako věci, jako jak jsem vysoký, jak jsem hubený, nebo jak jsem silný, ale píšou o sobě nějaké jako chuťovky, hyperupřímnost, hned na začátek, jo?
1: Aj.
0: Takže třeba neusnou bez zapnutého vysavače, musím přes noc svítit, mám tenhle a tenhle bizarní koníček, nebo třeba dokážu poznat značku piva podle zvuku otevření plechovky. Jo? Jsou to vlastně takové ty chuťovky, které vlastně jako na jednu stranu o sebe jako nechceš říct, ale na druhou stranu je dobrý, že by to mohlo jako někoho zaujmout, jo? Tak, Jasmin.
1: Ježiš. Hele, já mám chuťovku, nechuťovku asi spíš. My jsme se tady o tom už bavili trošku s klukama. Já vůbec nevím, jestli to můžu říct. Protože já jsem dlouho bádala, co jako divnýho bych o sebe mohla říct. A já třeba ráda sleduju takový videa, Michale, prase.
2: Čekám, neříkej, no, ne. Tak to neříkej.
1: Takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo, jako pupínky a takhle. Prostě z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
0: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
1: No, tak nechtěla jsem to takhle říct.
0: Tak co jsi mohla říct, já jsem to koukám taky totiž, jo. Já mám rád třeba videa, já nevím, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda, no. Tak to bych si tam napsal já.
1: Taky chuťovka.
0: Co David?
2: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no. Tak to
0: máme vlastně, takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako zčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře, teda, jo. Tak nás by zajímalo, co je ta vaši divnost, vy, kdo nás posloucháte, ta hyperspecifická vlastnost, kterou byste na sebe práskli hnedka v první větě inzerátu. Je to trošku bizár, ale je aby bylo prostě hnedka vědět, do čeho ten protějšek jde, jo. Tak 777-937-777, můžete nám to poslat přes WhatsApp jako hlasovku, nebo normálně SMS-kou a klasicky zprávou. Teď Weedas, Teenage Dirtbag na Hit Radio v 7 hodin 11 minut. Tak, hezké ráno.

0: Dead Dance, Lady Gaga. 7 hodin 18 minut, ladíte pondělní Hitrádio, hezké ráno. Co jsme řešili, novým trendem seznamování jsou inzeráty ne s tím klasickým, kolik nám je, kolik věříme a že milujeme psy, ale lidi o sobě už v inzerátech prásknou nějakou tu echt specifickou vlastnost, specifickou, spíš to nejdivnější úchylku doslova a hledej někoho, kdo to má stejně.
1: Připomeneme, já jsem říkala, že se ráda koukám na videa s vymačkáváním beďarů, Michal rád chodí mezi kanálama, teda ne jakoby ofiko, ale na videa kouká.
0: A David se prochází přes Street View po Google mapách, prostě je to tak. Jen tak chápu. Tak jako letos se naučil, asi nepojedem, tak street view nám asi jako zbyde jako nejlevnější varianta. A chtěli jsme to po vás, co vy byste si dali do svýho inzerátu?
1: Peťa píše, hezký den, jsem učitelka. A to prej asi stačí.
0: Asi to stačí, tak děkujeme. Další zpráva, já rád koukám na videa od chiropraktiků, jak k ním někdo přijde a nemůže se skoro pohnout a oni mu prokřupou záda.
1: Jo.
0: A to mi připomíná, to mám teda taky, on je nějaký psí takovýhle chiropraktik.
1: Ano.
0: A prostě teďka, tam je ten obrovský pes, je takový, jako vypadá naštvaně, jo, a ono prostě čapne, prokřupne, pes udělá... A je v pohodě, a je spokojený. Miluju.
1: Lucka, ahoj, já si přes seznamku partnera našla. Sice se z něj po 2 letech vyklubal kolosální debil, ale to je jedno. Jinak se taky ráda koukám na videa s beďarama. Holky to tak asi mají, nebo urbex videa, to taky můžu. Holky a Michal.
0: No. Urbex, s tím souhlasím. Píše taky Lenka, ahoj, sleduju stejná videa jako Jasmin, když se člověk ale podívá na tu sledovanost, docela se uklidní, že v tom není sám. Jinak na mé podivnosti si manžel už zvykl a jsem upřímně ráda, že ho mám. Zvykl si na mě za ty roky a nemusím na seznamkách děsit jiné cizí muže.
1: No a Luci, ještě krásné ráno, tak vymačkávání beďarů je vážně top. A taky si nemůžu pomoct, ale atlas smažáků, co teď frčí, tak na to taky nejde nekoukat. Hezký den. Atlas smažáků?
0: Dá se to vyložit různými způsoby, nedokážu si, já jsem takovýho potkal tady u hlaváku teďka o víkendu, nevím, jestli to je tohle, těžko říct, nicméně vycházíme z toho, když po tom, co jsme tady jako četli, že jsme divný nejenom my tři tady ve studiu, ale vy všichni, kdo jste na druhé straně. Hezký ráno.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
5: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Opatrně na Česko-Lipsku. Silničáře nově potkáte ve Cvikově, kde pracují v ulici Československé armády. No a opatrně taky v Teplicích, kde se dočasně uzavřela Duchcovská ulice.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: Asi Josef a kapela na Hitrádiu v 7.31. Hezké ráno, Michal, Jasmina, David s vámi. David pro nás má
1: ranní update.
2: Češi jsou specialisté na nealkoholické koktejly. Světovou soutěž v jejich míchání opět vyhrál barman z Česka. Gratulace míří do Českých Budějovic pro Jana Lukase. Čekání na titul v italské lize trvalo v Miláně jen 2 roky. Inter Milán totiž opět získal vysněný pohár pro vítěze série A. Titul si přitom zajistil už 3 kola před koncem. Druhá Neapolaní ztrácí už 12 bodů. Recept na dlouhověkost. Vědci ukazují na stehna a hýždě. Silné svaly ve spodní části těla snižují riziko pádů, které patří mezi nejčastější příčiny vážných zdravotních komplikací ve vyšším věku. Navíc pomáhají stabilizovat pánev a tím chránit kolena, bedra i kotníky.
3: A hlavně to dobře vypadá, že jo? Děláš na tom, Davide, viď?
4: Je to tak.
3: Je to tak.
4: Jsem rád, že jsi všimnul.
3: Všimnul.
0: Jsme rádi, že vy jste si všimli, o co soutěžíte. Rychlá pětka. S hotelem Residence Vogelsang hrajeme o víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu u Kašperských hor. Hodnota výhry 10 000 korun.
5: Čeká tam na vás snídaně, taky večeře s nápojem dle výběru. Wellness, v něm výřivka, finská, taky biosauna, pára, infrakabina, tělocvičná a taky je to dog friendly, takže váš parťák může jít s váma a to úplně zadarmo.
0: Pište, chci soutěžit na 777 937 777. Hezké ráno.

0: taky pondělní Hit Radio v 7.35, hezké ráno. Čas soutěžit, pojďme na to.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám budeme rozdávat víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Soutěžíte s hotelem Residence Vogelsang.
2: Je přímo v srdci Šumavy, ideální místo pro odpočinek, romantiku nebo klidně aktivní víkend, záleží, co chcete. Ideální na procházky v přírodě, tak je tam výhled na hrad Kašperk nebo kapli svatý Barbory. Zkrátka je to místo, kam se jezdí za klidem a nechce se vám odtamtud odjíždět.
0: A o tohle se právě teď zasoutěží Michal. Mišo, hezké ráno.
3: Krásné ráno i vám, dobré ráno.
2: Ahoj.
0: Děkujeme, ty jsi nám napsal do SMSky, že jsi hasič, mimochodem dneska je svatého Floriana. Jak to slavíte vy hasiči, máte nějaký speciální rituál?
3: Ani ne, tak asi prací, no jako každý jiný. No.
0: Prací, mě to napadlo. A jsi dneska v práci nebo máš volno?
3: Mám ponoční.
0: Ponoční, je. Yeah. Tak my ty otázky uděláme jednoduchý, jo, ať to není tak náročný. Tak Mišo, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Které město je metropolí Francie?
3: Paříž.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Michale, kolik centimetrů měří přesně 1 metr?
3: 100.
0: Jo.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jaký sport proslavil Jaromíra Jágra?
3: Hokej.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo v pohádce o červené karkulce sežral babičku?
3: Vlk?
0: Jo. A poslední, 5. otázka.
2: Jakou barvu má postava Šreka?
3: Zelenou.
2: Je to tak!
0: S prstem v nose i ponoční.
2: Moc ti gratulujeme. Zrovna ty jako hasič si to teda extrémně zasloužíš, si myslím.
3: Děkujem, jo.
0: Není zač. Tak Míšo, jak jsem se tě ptal, jestli to svatého Floriana nějak speciálně slavíte, ty jsi říkal, že ne prací. Tak vlastně můžeš říct, že 4. května 2026 si to slavil skvělou výhrou. Vyhráváš víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. Hotel Residence Vogelsang, je to tvoje.
3: Nadra, děkuju.
2: Moc ti gratulujeme, ježiš, to je hezký.
0: Míšo, zvládni dnešek, vyspi se a zase někdy se těšíme. Ahoj.
3: Děkuju, ahojte.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
4: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
1: Hit Radio Nord Music.

0: Beautiful Day. YouTube na Hit Rádiu 7.42. Dobré ráno.
1: Pojďme se teďka všichni spojit a kolektivně myslet a přát štěstí 84.292 středoškolákům, který právě vstoupili do maturitního týdne.
0: Ty bláho, fakt jo?
1: Opravdu, v pondělí, úterý a ve středu tě čekají testy státní maturity a hnedka teda na rozjezd didakťák z matiky nebo z ájiny.
0: Je, fuj. Pojďme se chytit za ruce, takhle společně. Pojďme se chytit a pojďme myslet na ty maturanty.
2: Tak držíme se objímat.
0: Držíme se za ruce a maturanti, myslíme na vás, abyste neskončili pod čarou, jako tady Michal.
1: Nebojte se ty známky, jako na ty se vás už nikdo ptát nebude, pokud nejdete na nějakou hogofogo vejšku, jo. Stačí to udělat a rodiče, vy na ně buďte hodný potom. Hmm. Fakt to je hodně stresu.
0: Jo, a když to neklapne, tak jak se říká, někdo v září, jo, někdo třeba šel, já jsem šel v prosinci.
2: Hvězdy září v září.
1: Přesně.
0: Přesně. Ale ono to tak dopadne. Jo. A nebo budete dělat v rádiu, no. Hezké ráno.
3: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drac, hnedle vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party, pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hnedle vedle.
6: Letní kino, Klášterec nad Ohří.
7: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Nehodu teď hlásí Litoměřicko a Budyně nad Ohří. Dávejte si tam pozor v Pražské ulici, kde se srazilo osobní a nákladní auto. Místo je průjezdné, ale sníženou rychlostí.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: Taylor Swift na Hit Rádiu v 7.52. Krásné ránko přejeme.
1: Jsou lidi, kterým ten jejich věk prostě nevěříte. A mezi ně rozhodně patří i Jiřina Bohdalová, která včera oslavila 95. narozeniny.
0: To je naprosto neskutečný. Co teda můžeme s jistotou říct, že na paní Bohdalové jsme vyrostli všichni?
1: Rozhodně.
0: Rozhodně. Možná si můžeme připomenout něco pro starší kousky. Jedna z mých oblíbených hlášek z filmu Čtyři vraždy stačí, drahoušku.
2: Jsi si opravdu myslel, že bych s tebou něco mohla mít? To bych si připadla jak jednička na 10 dolarovce.
3: Jak to?
2: Já se sebou taky pořád tahám.
0: Já si myslím, že to je hláška, která se dá aplikovat stále, jo? Která opravdu přežije všechno. A kdybyste měli zaspomínat na křemílka a ochomurku, co se vám vybaví? Co se vám vybaví?
1: No, oblíbený večerníček, prostě dětství, no.
0: Taky to mám tak.
4: Křemílku, schováme se za komín, tam nás povidla nenajdou.
1: Já si nedokážu představit mít v 95 tolik energie, jako má Jiřinka. Ona je před kamerou od roku 1937, od jejich 6 let. A jako neměla to vůbec jednoduchý, protože to studium na DAMU jí 3x přerušili, pak ještě znovu, když otec byl zatčený komunistickým režimem a tak. Takže neměla to jednoduchý, ale všechno to zvládla a pořád je tady a má extrémně moc energie a je to skvělý.
0: Na co se chystám, tak je dokument o jejím životu, který aktuálně je v kinech, takže pokud byste neodmítli, tak Jasmin, Davide, zvu vás do kina.
5: Proč ne?
0: Jo, perfektně, proč ne? Proč ne?
1: Mně se ještě líbilo její životní krédo, kterým se můžeme závěrem všichni inspirovat. Dělat jen to, na co stačím, a lámat si hlavu jenom tím, co můžu ovlivnit. To se mi strašně líbí.
0: Já to potřeba zpracovat. Souhlasím, souhlasím. No tak, paní Bohdalová, hodně štěstí, zdraví, přejeme i do dalších let.
1: Všechno nejlepší.
0: Všechno nejlepší. 7.54, Pink, Trustfall na Hit Radio, hezké ráno.

0: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
1: Májové dny v onlineshop.cz.
2: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
5: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
6: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodin.
6: Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt.

0: Otevřeným ohněm bychom měli zacházet opatrně všude. Zvýšené riziko požáru totiž platí na většině území Česka až do noci na středu. Příčinou je podle odborníků nejen nedostatek srážek v současné době, ale také v zimě. A taky 3 týdny dřívější nástup vegetace a vysoké teploty způsobující větší vypařování vláhy v krajině. Finsko a Estonsko už zase bijí na poplach, jejich vzdušný prostor totiž opět narušili drony. Severské země to spojují s ukrajinským útokem na ruskou Leningradskou oblast. Připomínám, že už dříve letos kvůli nahlášeným leteckým objektům přerušili na severu Evropy letecký provoz. A teď už pojďme k nám do regionu.
1: Železniční přejezd v Masarykově ulici v Litoměřicích bude dnes zavřený. Budou se tam opravovat koleje. Přes takzvané pokratické závory neprojedete od 8 do 17 hodin. Správa železnic tam bude opravovat závadu na kolejích, která vyžaduje neodkladný zásah. Řidiči tak musí počítat s objízdnými trasami, ty budou označeny dočasným dopravním značením. Pro pěší zůstane přes průchozí, vždy však pouze po jednom chodníku, který bude střídavě otevřen. Na severu Čech bude dnes spíš zataženo, místy se objeví i přáňky nebo i bouřky, teploty 22 až 25 stupňů, postupně se ale bude ochlazovat.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
5: Jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Hezké pondělní ráno.
3: Ahoj, snad se máte hezky. Snídaně šampionů. Dneska jeden hvězdný chválek, jo, a taky poslední den pro podání elektronického daňového přiznání, takže...
6: Proto ten vzdych.
3: Ať vás síla provází dneska, samozřejmě.
6: Přesně, ať vás toho nešlehne, až uvidíte ty house numera. No tak vám přejeme to nejlepší, Loreen, Euphoria, Miraj, Volám, to jsou songy, kterýma začínáme další hodinu, hezké ráno.
4: Hit Radio na

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Loreen, Euphoria. Na Hit Rádiu v 8.08. Krásné pondělní ránko vám přejem.
1: Na chviličku se vrátíme k prodlouženému víkendu, který doufám, že jste měli nádherný. Já jsem byla v kině s přítelem, jo? Prosila jsem ho, že půjdeme do kina na Ďábel nosí Pradu 2. Takže jsme šli, i když se mu jako hodně nechtělo, ale šli jsme až v 9 večer. A to je pro mě, vzhledem k tomu, jak teďka ráno vstáváme, už jako doba spánku většinou. Takže když film začínal 20.50, tak já ve 21.30 byla úplně tuhá. Normálně jsem usnula v kině, stalo se mi to poprvé v životě a probudilo mě vlastně kamera před mým obličejem, kdy mi přítel říká, hodně tě to baví, co? A natáčí mě tam.
0: To jsem chtěl říct, že to byl asi teda prima film, jako velký zážitek.
1: Ne, já jsem se fakt snažila, mně se to moc líbilo, ten film miluju, Ďábel nosí Pradu a i ten druhý díl mě moc bavil. Ale nemohla jsem prostě udržet ty oči odlepený, fakt to nešlo.
0: A tak v tom kině chápu, tak tam je tma, tam asi se to stává, že někdo takhle usne, ale horší to je třeba v nějakých jako jiných situacích. Usnuli jste třeba někdy takhle, kdy se to úplně nehodilo?
1: Ještě jsem usnula u kadeřníka a ještě u zubaře, mě tohle to fakt jde, no, mám na to smůlu.
0: Zubař dobrý asi, jo, to je v pohodě. To, že bez anestezie aspoň ušetříš, ale u kadeřníka to se pak probudíš a zjistíš, že vypadáš jako úplně je třeba jinak, než jsi spřála.
2: Už to nejde korigovat, no.
0: Přesně, no, přesně. Taky u toho kadeřníka koukáte do toho zrcadla a říkáte si, to je moc možná tohle.
2: Já teda ještě zpátky k tomu kinu. No. 20.50, to bych teda nevydržel asi ani do konce reklam, jako takhle pozdě do kina.
1: A přitom byl víkend a tím argumentoval můj Kuba, říká, prosím tě, je víkend, tak jako teď si nestávala v 6 a já říkám, ale vstávala, to tělo už je navyklý, takže no, vlastně ještě, no.
0: No jasně, takže to chápu. No já jsem takhle jednou usnul na magnetický rezonanci.
1: Na magnetický, tam to hrozně hůčí.
0: No ono to teda je pravda, že ty zvuky, který to vydává, tak to zní jako německá rave party v 90. Jo, nevím, kdo nás posloucháte, kdo jste někdy na magnetický rezonanci byl, ale vlastně ono to je tak uklidňující, jo. A na ti ta doktorka nebo ta asistentka řekne, nesmíte ideálně polikat a nesmíte se hejbat. No, tak jsem to vzal co grunt. Nevím, jestli jsem v tom spánku polikal, ale podle mě jsem se nehnul ani opíť, protože já si pamatuju jenom, že jsem tam zajel. Začalo to dělat to jo, asi tu půl hodinu, nebo jak to dlouho jede. A pak jenom vidím, jak mě budí, jak mě vytahuje ven z té pece.
1: No a nebo si v tom spánku usnul a možná tam nastal nějaký problém, že jo? Možná si sebou škubnul a jo, takhle. Nevíš, co ale
0: výsledky dobrý, jo? Výsledky prej dobrý, dopadlo to dobře. Mě teda naopak jednou takhle usnul taky v autobuse borec na rameni. Aha. Nevím, jestli jste někdy zažili.
1: To je no,
0: jo, protože jak začneš klimbat a nejhorší je, když sedíš do uličky a to se mi teda stalo, že klimneš a už jako padáš, ale borec takhle se opřel a já si říkám, byl to teda chlap, jo, říkám, tak ho asi nechám, no, tak jsem ho nechal. Co ty, Davide?
2: No já v kině, taková klasika, já si tím, že pro tebe to bylo poprvé, tak když jdu do kina takhle ve večerních hodinách, tak vlastně ani se nesnažím.
0: Nestalo se ti třeba, že jsi tady někdy jako usnul během vysílání? Minulé ústředu, kdy to tady bylo. To.
1: Jak se na tom vy, naši posluchači, máte nějaký divný místo, kde se vám podařilo takhle vytuhnout?
0: 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku přes WhatsApp nebo jako klasickou zprávu. Teď Imagine Dragons na Hit Rádiu v 8 hodin 11 minut. Hezké ráno.

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Pondělní ráno, Nico Santos, Human Being. 8:45.
1: Před malou chviličkou jsme tady řešili, jak já jsem usnula v kině, Michal na magnetický rezonanci, taky jsme řešili usínání třeba u kadeřníka. No a na jakém podivném místě jste dokázali usnout vy? To nás zajímalo.
0: Přišla od vás spousta zpráv. Píše třeba Míša, dobré ránko, já usnula na poradě, nemůžu za to, že trvají i 4 hodiny.
1: To je fakt.
0: Chápu, to se mi stalo taky, potvrzuju.
1: Další zpráva, můj praděda usnul v kostele a když chodil vybírat kostelník do zvonečku a zazvonil mu u ucha, křikl, jdi stará, myslel si ve spánku, že to je jeho kravka ztratěna.
0: No tak asi všichni známe, když někdo probudí, fakt jako z hezkýho spánečku, do kterého se dostaneš tady tím jako šlofíčkem a někdo tě probere, nevíš, co je za století, nevíš, na jaký seš planetě. Další zpráva, máme tady hlasovku třeba od Silvy, pouštím.
2: Ahoj, tady Silva, ano, taky se mi to stalo v kině, na Obelixovi se svýma dětma tenkrát, tak to se mi hodně jako povedlo. A teď nedávno jsem měla nějakou deficit spánku a protože dělám chůvu, tak jsem usnula s dětma u deskovek. A akorát mi říkali, teto stávej a já byla úplně mimo. Tak hezký den všem, hlavně nespěte.
1: Až budeš mít, teda až já budu mít dítě, Silvi, tak já se ti vozvu na hlídání, si tam společně dáte šlofíka, to je pecka.
0: Přesně. Taky tady máme další hlasovku od Mirka.
3: Dobré ráno, tady Mirek. No, mi se podařilo usnout za jízdy na tanku. To jsem byl na vojně, vlezl jsem z věže, byl jsem unavený, lehnul jsem si záru na motor a tam je ventilátor, ten má asi metr v průměru a ten fouká teplý vzduch, to bylo v zimě. Takže jsem se na ně lehnul a normálně jsem vytuch. Probudil jsem se až nevím. Měl jsem akorát propojenou vysílačku s řidičem, kdyby náhodou a normálně jsem spal.
1: Myslím, jak je sám pobavený Mirek, usnul na tanku, to se nevidí,
0: no
1: to jasně, je
0: ale
1: fakt.
0: Nedivím se, říkal, že to bylo v zimě, no, tak tam bylo teplíčko, ventilátor foukal teplý vzduch, tak to je hnedka. Vybereme tady třeba hlasovku, ještě dorazila teďka hlasovka od Tomáše.
4: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle jednou usnul při sexu. Jak se říká, byl to Arnold na leasing a usnul jsem jako vlk u díry. To byla fakt legrace.
0: To byla, nevím pro koho to byla legrace, ale pro ten protikus to asi moc vtipný nebylo. No tak, děkujeme za vaše historky, přišlo tady ještě od vás spousta zpráv, my se tady tím probereme, pobavíme. No a neusněte nám, hlavně vyjdete na cestách za volantem za chvíli. Aktuální doprava a taky třeba Huntrix a Golden, hezké ráno.
5: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
6: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
7: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Under Armour makes you better.
12: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na Lounsku u Žatce. Máme informaci, že tam pobíhá stádo koní. A nehoda se došetřuje na Litoměřicku v Budyni nad Ohří. Tam opatrně v Pražské ulici.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Nord Music.

0: Minutu po půl deváté ladíte Hit Radio, za to moc děkujeme. S vámi Michal, Jasmin a David. A David má...
1: Ranní update.
2: Ty jsi mě zaskočil nepřipravenýho.
0: Pořádku, máš čas. Dáme tomu čas. Necháme to uzrát takzvaně. Hele, tak snad to bude stát za to, Davide.
3: Můžem? Šel lovit a nakonec byl loven. Mladík z amerického Wisconsinu vyrazil na lov krocanů, napadl ho ale hladový rys. Nakonec vyvázl jen s poškrábaným ramenem, krocana ulovit nedokázal.
0: Stálo to za to.
3: Teplo, ale zatažená obloha, takové bude podle předpovědi počasí po zatím nejteplejším letošním dnu. V maximech naměříme až 27 stupňů, slunce se ale nejspíš nedočkáme. Česko má za sebou další maraton. Během včerejšího závodu v Praze ošetřili záchranáři na 160 lidí z celkových 12 tisíc. Z vítězství se raduje Etiopan Tsegu s časem 2 hodiny a 5 minut.
4: Já jsem to včera sledovala, bylo to neuvěřitelný. Neuvěřitelný výkony, takže moc gratulujeme nejen teda výherci vlastně, ale teda všem zúčastněným, protože v tom pařáku, wow.
0: Já si myslím, že to je docela trapný jako.
4: jako trapný?
2: Co konkrétně?
0: No tak zaběhl za kolik? Za 2 hodiny a 5 minut.
2: A 51 vteřin.
0: A 51 vteřin, tak minulý týden padl světový rekord. Běžec z Keni ho zaběhl pod 2 hodiny, takže...
4: Trapný. Míšo, příští maraton je tvůj, doufáme.
2: Ty bys byl mezi těma 160 hospitalizovanýma spíš.

0: kamarád Be Mine.
1: Jak už jste dneska mohli slyšet, tak my celý týden soutěžíme v rychlý pětce o víkendový pobyt v hotelu Rezidence Vogelsang v Kašperských horách. No a dneska vyhrál Míša, který byl z té výhry fakt nadšený, a my jsme teďka normálně dojatý, protože on nám ještě poslal nádhernou zprávu, jo.
0: To je naprosto neuvěřitelný, jestli dovolíte, já ji přečtu. Moji milí šampioni, vůbec netušíte, jakou jste mi udělali obrovskou radost. Už jsem doma, chystám se ponoční jít do Pelechu, ale když mi z vaší soutěže tak bije srdce, tak asi těžko dneska usnu. Do toho mi chodí jedna zpráva za druhou s gratulacemi, což jen dokazuje, kolik máte věrných posluchačů doma, v práci, na cestách i za volantem, zkrátka všude. Mám vás všechny moc pozdravit od všech hasičů z letiště Leoše Janáčka v Mošnové u Ostravy se vzkazem, že jste nejlepší rádio. Mějte se co nejlépe, dávejte na sebe pozor na cestách a klidně se za náma někdy stavte na kávu, pokec, čumendu nebo jen tak, až pojedete kolem nebo poletíte od nás někam na dovolenou. Jste srdečně zváni. Ještě jednou vám moc děkuji. Moc si vážím vašeho dárku, přání a výhry. S přátelským pozdravem hasič Michal z Březové.
1: Hasiči jsou prostě frajeři a srdcaři, tohle je nádherný.
0: Já mám radost. Já mám takovou radost, že máme takový skvělý posluchače, protože my si moc dobře uvědomujeme, že bez vás by to nešlo. Mimochodem k těm hasičům, jo. Dneska je svatý Florián, patron všech hasičů, tak na dálku zdravíme všechny hasiče, vás, kteří se o nás staráte, dáváte na nás pozor. Tak za malou chvíli, pro hasiče, pro všechny, kdo jste u rádia, Miles Smith, taky Offenbach a Norma Jean Martin. Tak děkujeme a hezké ráno přejeme.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
5: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pozování na fosení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích?
10: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
9: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.

0: a Norma Jean Martin. Na Hit Rádiu v 8.51 přejeme hezké ráno.
1: Na Hit Rádiu pokračuje soutěž s Tesco Mobile, ve který si můžete vyhrát smartfony pro naprosto celou rodinu, 4 telefony a každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku. To je týdenní výhra, ale vy můžete soutěžit i o denní výhru, což jsou karty, sury karty. No a co musíte udělat? Poslat nám na web Hit Rádia nějakou šílenou SMSku, kterou vám tentokrát poslali vaši prarodiče.
0: Mně přijde naprosto geniální označení sury karty. To je fakt skvělý. Nicméně denní výhru, kromě toho teda, že dál soutěží o tu týdenní, si od nás převezme Renata, ta nám poslala SMSku od babičky. Napsala: ahoj, jak se vede? Nám nic moc, děda opravuje pojistky a zatím nefunguje nic. Sedím tu po tmě a čekám. Kdybychom se do rána neozvali, zdědíš všechny hrníčky.
1: Ale to je sakra dobrý dědictví. Hrníčky po babičce, ty jsou vždycky nejkrásnější.
0: No jasně, tak pokud byste chtěli zkusit vyhrát hru Surikarty, anebo parádní 4 telefony, nebo každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Hit Radio Nord Music.

0: This is what it feels like. Oh, without you now, this is what it feels like. 8:57 posloucháte Hit Radio a tak trochu to vypadá, že my musíme skončit.
1: Dneska jsme například zatleskali hasičům, kteří zachraňují České Švýcarsko, ale samozřejmě nejenom těm, prostě všem. Taky jsme probrali třeba to, jaký specifický věci bychom o sobě napsali do seznamky, protože to je teďka trendy být přehnaně upřímnej. K těm našim věcem bych se nevracela, to byl dobrý bizár.
0: No, kdybyste si chtěli taky připomenout unikátní výkony Jiřiny Bohdalové, která včera slavila 95, tak můžete, vzpomínali jsme na ní, tak kdybyste si chtěli dát repete dnešní snídaně, můžete jako podcast na webu hitradio.cz nebo na Spotify, kde najdete i právě ty věci, ke kterým jsme se přiznali my, co bychom napsali do seznamky. No a Jasmin usnula v kině, asi prýma film, já na magnetický rezonanci, no a u jaké netradiční činnosti jste usnuli vy, to víme, na tanku nebo během milování, bylo toho spoustu.
2: Dokonale posekanou zahradu bez práce vám zajistí robotická sekačka Honda Mimo. Odpočívejte, když Mimo pracuje za vás. Zjistí víc na hondastroje.cz.
0: Tak děkujeme za dnešní ráno a těšíme se na vás zítra v 6.
1: Tak ahoj.
0: Ahoj, hezký pondělí, zvládněte to, čus.
3: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Dobrá zpráva je, že tady momentálně nemáme žádnou bouračku. Opatrně ale na dálnici D8 mezi 26. a 27. kilometrem směr na Ústí. Pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Levý jízdní pruh je uzavřen. A ještě na Lounsku v Žadci v ulici Ostrov tam probíhají práce na silnici a místo jen neprůjezdné. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music. Air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: lokálně i bouřky. Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří, plně pod kontrolou, ale zatím oheň nemají. Do zásahu se dnes znovu zapojí vrtulníky. Na ponoci přiletí další dva ze Slovenska. Policisté žádají veřejnost, aby nevstupovala do prostoru zásahu. Uzavřené jsou i některé turistické stezky a nad požárem platí bezletová zóna. Ukrajinský prezident Zelenský má zájem o ukončení války na Ukrajině. Česko si to rovněž přeje. Jde o to, kdo to zprostředkuje. Řekl to premiér Babiš po jednání s ukrajinskou hlavou státu v Jerevanu. Zelenský později označil schůzku za produktivní a poděkoval Čechům za podporu. No a čeští hokejisté zakončili české hry porážkou. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarům 0-1 po nájezdech. S bilancí výhry a dvou porážek naši přesto obsadili na třetím turnaji seriálu Euro Hockey Tour druhé místo za suverénním Švédskem. Na severu Čech bude dnes zvětšená oblačnost, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Tak takové bude počasí a teď už startuje po svátku, po víkendu, po prodlouženém víkendu naše dopolední show LSD. Lucka a Dan.
1: Jsi skončil.
0: Ne, ještě bych mohl něco říct, ale už je to vaše.
2: Tak pojďme.
1: Jdeme na to. Hit Radio
2: North Music. Jo, krásné pondělní dopoledne s váma, vaše LSD, jak už řekl Robert, Lucka s Danem. No a těšíme se na vás, doufám, že jste si ten prodloužený víkend užili tak dobře, jako my.
1: Přátelé, jsme plní zážitků, plní příběhů a všechno vám to řekneme. A o to byste neměli být ochuzení, zůstaňte s námi.
2: No začala turistická sezóna, no. Je to znát a my to za chvilku probereme.

0: David Guetta.
1: Jo.
0: Na Hit Radio Not Music s váma vaše LSD Lucka s Danem a přejeme krásný start do nového pracovního týdne.
1: Dobrá zpráva, bude mít pouze 4 dny, jako ten předešlý, ale pojďme teďkon shrnout, alespoň z našeho pohledu, ten náš prodloužený víkend. My věříme, že i vy jste ho měli krásný, ale já se musím podělit, protože já byl poprvé v životě na Sněžce.
0: Počkej, poprvé v životě.
1: Takhle, alespoň jsem si to myslel. Jo, já jsem si myslel, že jsem tam nikdy nebyl. A pak mě mamka vyvedla z omylu, že když mi bylo 8, tak jsem tam s ní byl, ale byla mlha.
0: Nepamatuji.
1: Já si to nepamatuju.
0: To byla mlha, tak
1: takže pro mě to bylo poprvé. S kamarádem Jíničkem jsme se rozhodli z Jirkova zajet do Pece pod Sněžkou, takže jsme v sobotu výjížděli už ráno ve 4, aby jsme to stihli. V 8 jsme byli v Peci, no a šli jsme na tu túru, to jsem ještě nevěděl, co mě čeká, jako jo. Pořád do kopce.
0: No tak je to Sněžka.
1: No právě. A já mám takového kamaráda, že mi pak na konci řekl, vybral jsem ti tu nejtěžší cestu. Jo, takhle do mě šel, říkám, ten není na to mít dobré kamarády, ale já jsem rád, protože jsem si dokázal, že to dokážu. Hele, 20 kilometrů v nohách do kopce, dělali jsme takový velký okruh kolem Pece pod Sněžkou.
0: Já jsem si myslela, že tam vede jedna hlavní trasa.
1: Je jich tam víc.
0: Dobře.
1: To jsem taky nevěděl. Jo? Prostě vybereš si, kterou jdeš. A my jsme šli vlastně od lanovky, která vede nahoru, tak pod ní skoro ta cesta vede lesem. Co mě jako překvapilo, že to je hezky připravený. Ta cesta je hezky udělaná. Jo? Kamínky, kameny, je tam i zábradlí a tak dále. Všechno je připravené pro ty turisty.
0: Já jsem si nemohla nevšimnout na sociálních sítích několik videí, kde lidé sdíleli frontu na lanovku na Sněžku, která byla opravdu extrémně dlouhá. A ta Sněžka je asi podle mě nejvytíženější, bych řekla možná turistickou destinací víkendovou vůbec u nás.
1: Já tam viděl ceduly, kde bylo napsáno, že každý den, že vlastně Sněžka je takové malé město, každý den 10 000 turistů. Každý den.
0: To je neuvěřitelný.
1: To je hrozný, viď?
0: Pocítil jsi to?
1: No, skoro jsem se tam nevešel. Když jsem tam nakonec vyťapal, tam bylo tolik lidí.
0: Já tam musím vidět tu Sněžku.
1: Ne, ta celá fronta, co byla dole, jak si říkala u té lanovky, tak byla pak nahoře, jako jo. Tam bylo takových lidí, já jsem byl překvapený, ale úplně mezinárodní, ale hrozně hodně Poláků, protože samozřejmě tam už je Polsko. Tak hele, zážitek krásný, šel jsem přes rašeliniště, Labská Bouda, Růžovka, Vírovka, tam všechno jsem zažil, dal jsem si pivečko, dobrý kyselo.
0: No jako na Václaváku, ale tady. Hele,
1: no, jak, fakt lidí tam bylo hodně, ale zážitek nepopsatelný. Já jsem z toho úplně nadšenej, sice mě ještě bolí nohy, mám jeden puchyř, ale úplně v pohodě.
0: Tak je to nejvyšší hora Krkonoš, tak 16,3
1: no.
0: metrů si ušel do kopce.
1: Převýšení bylo velké, ano, těch 20 kilometrů je fakt znát. Ale taky, hodně jsem nadával, protože fakt jdeš a funíš, jako pod tím se funíš, se jsem opálený pěkně, protože krásně svítilo sluníčko.
0: Jseš takovej přismahlej.
1: Vypadám vy tak, co?
0: Jo,
1: no, je to dobrý, jo.
0: Trošku Ital.
1: Takže možná pro vás je tip, kam vyrazit ten další prodloužený víkend, ale abyste to měli lehčí, tak mám pro vás za chvíli tip, přátelé, jak si ulehčit tu náročnou túru a jít, jako by se nechomililo. Vím, jak na to.
0: Dobře, tak vydržte s námi.
1: Už za chvilku.

0: je to prostě komplikovaný. Complicated. To byl zimě Avril Lavigne první vztah.
1: Pondělky bývají komplikovaný.
0: Taky navíc.
1: Hlavně na pracovištích, takže když se ti nechce.
0: Avril Lavigne se z toho vyspívala, s vámi hitrá do Nord Music, dopolední show. LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký, krásné pondělí.
1: Přesně tak, no a přátelé, bavíme se o tom, že nám začala turistická sezóna, prodloužený víkend za náma. Určitě jste si ho taky užili a možná turisticky jako Dan, který se svěřil s tím, že byl poprvé v životě na Sněžce.
0: Poprvé, co se to pamatuje. Já už tam jednou byl ale nevím.
1: Bylo mu 8, byla mlha, takže si to nepamatuje, chudák nic neviděl. Každopádně tento víkend si to užil už jako dospělák, už to zůstane v paměti navždy v Rito.
0: Skoro jako důchodce.
1: A bavili jsme se o tom, že tam je přehršel lidí, že tak na Václaváku, že se neměl. Takže se skoro na tu Sněžku nevešel. Mimochodem, já jsem si našla informaci, protože jsem viděla na Instagramech dlouhatánskou frontu na lanovku na Sněžku. Tak pozor, v době sezóny, v letních prázdninách a o víkendu, když je hezký počasí, což bylo, počítejte s čekací dobou hodinu až tři, výjimečně i více. Takže já si neumím představit, že tam, rozumíš, stojíš s tou rodinou, s těma dětma malejma, tři hodiny někde ve frontě, to už jsi naštvaný. Vlastně až to už se sedneš do té lanovky a už jsi stejně nasratý.
0: No, tak to už se vyplatí to vyjít pěšky, protože ta cesta nahoru tak tři hodiny trvá. Zhruba, no,
1: přesně tak.
0: Takže nečekat na lanovku a jít pěšky. Já jsem ale slíbil, že prozradím všem, který se chystí na túru, jak si to usnadnit. Já jsem totiž pořád koumal nad tím, jak si tu cestu zpříjemnit.
1: Aby se ti šlo lépe.
0: Aby se šlo lépe, furt jsem funěl do kopce a říkám, jak to udělat. Pak jsem na to přišel. Jsem si vyhlídl hezkou turistku. Poslouchej. A dělal jsem, že už nemůžu. Zastavil jsem, počkal jsem, až mě předešla.
1: Aha.
0: A v zápětí jsem šel za ní a koukal jsem jí na zadek. Jako.
1: Předpokládám, že hezká turistka měla legíny.
0: Legíny to byly, ano. A to je magnet, hele, to jde, to zapomeneš na všechno.
1: Takže ty koukáš na ty legíny.
0: Ano.
1: A na tý Sněžce nejseš za tři hodiny, ale za hodinu a půl.
0: Funguje to. Já myslím, že by to mohlo fungovat i opačně pro ženy, ne? Když nějaký hezký udělaný chlap, co? Zadeček.
1: A hlavně v létě třeba do půl těla, rozumíš, osvalený, tak taky se ti peláší samozřejmě lépe.
0: Takže teď už víte.
1: Takže prosím vás, pokud jste dobře vypadající, je to taková motivace pro nás ostatní, co nejsme tak dobře vypadající, aby se nám lépe šlo a aby jsme jednou taky měli tak hezkou postavu, jako vy, slíkejte se na té Sněžce.
0: A nejenom na Sněžce, kdekoliv.
1: Kdekoliv.
0: Kde se chodí do kopce. My to vítáme.
1: A i mimo to, no mé po rovině.
0: Bude se líp chodit.
1: Prostě na hezký tělo se dobře kouká.
0: Děkujeme.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu. Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
3: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: První probuzení na moři?
11: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
11: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práce-klášterec.
12: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 tisíc korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus na Hitrádu Nord Music. Posloucháte pondělní dopolední show LSD, s vámi Lucie Šlégr, Dan Rakacký a všem přejeme krásné pondělí.
1: No my si tady, přátelé, povídáme o tom, jak jsme trávili prodloužený víkend, jaký to bylo skvělý, jak nám začala turistická sezóna, a Dan si vysvěřil s tím, že byl na Sněžce.
0: Ano.
1: A že tam bylo spousta lidí, že to vypadalo jak na Václaváku, že se tam skoro nevešel. A Dané, nejenom pro tebe, ale pro všechny naše posluchače, mám takový tip, jak se vydat na Sněžku. A my už teďka na telefonu máme moji kamarádku Valentínu, která mimochodem na Sněžce o víkendu byla taky.
0: Ne.
1: Ale jo, ahoj Valentí.
0: Ahoj.
2: Ahoj, zdravím vás, ahoj.
1: Ahoj Valentí, tak prosím tě, Dan vůbec nic netuší. Řekni nám tvůj výšlap na Sněžku, protože mě to přišlo naprosto skvělý. Kdy jste vyšli?
2: No, my jsme byli na Sněžce, ale byli jsme tam o pár hodin dřív asi než Dan, protože my jsme stávali v 1:40 ráno a vycházeli jsme ve 2:30 a šli jsme na východ slunce. Jako musím říct, že mně přišlo, že tam s náma šlo docela dost lidí, ale když to asi porovnám s tím odpolednem, přesně když jsem viděla ty návaly těch lidí, tak vlastně my jsme tam byli skoro sami, jako bylo nás tam třeba 300, ale ono se to tam jako prostě, jako je tam velký prostranství, takže tam nám to jako tolik nepřijde, že je tam jako tolik těch lidí, takže jsme tu Sněžku měli skoro celou jako pro sebe.
1: Takže já jsem na ty přemýšlela a říkám, ty Valentý, vy jste šli, oni šli sami s maminkou, víš? Říkám, vy jste šli takhle sami ve 2 hodiny v noci, rozumíš, nebo ráno, a říkám, a vlci, říkám, zvířata, už jsem slyšela, jak tam houkají ty sovy, abych se po tento strachy, a říkám, Valentý, jako kolik tam šlo lidí, a ty si dokonce mi říkala, že vás tam předbíhali, ty lidi, že jste se vzájemně předbíhali.
2: Je to tak, nás předběhlo opravdu tou cestou, třeba 100 lidí, a vlastně všude si jako viděla lidi, nebo takhle, ty jsi neviděla ty lidi, ty jsi viděla jen ty čelovky, jak svítěj, že jo, protože byla tma, jak nevím kde, ale jako všichni teda podle mě neodhadli to, že my jsme šli tak nějak svým tempem, měli jsme to, že za 3 hodiny tam budeme, a všichni nás právě strašně předbíhali, ale to je právě i asi to špatný, protože potom jsme ty lidi potkali na cestě dolů a ještě ani nebyl ten východ slunce, ale protože ty lidi to tak přepálili, že potom tam nahoře byly hodinu a byla jim už strašná zima, takže prostě na ten východ ani jako nepočkali a šli dolů, protože už se to nedalo vydržet, ta zima.
0: Já to jenom vysvětlím, protože byli tak spocený, já to znám z vlastní zkušenosti, jak máš mokrý tričko a zastaví se, ano, tak to strašně chladí. Ano, je,
2: no
0: to, tak.
2: Je to tak.
1: Nepřepálit ten start, rozumíš? Prostě v klidu, oni holky ze severu Čech, ne, tak vědí, ne,
2: já
1: rozumíš?
2: To,
0: Valentín, já to taky nepřepálil, já jsem si šel pomalu, všichni mě předběhli, ale jakmile šel kolem hezký zadek, už jsem šel nahoru.
1: No ne, ale je to krásný typ, rozumíš, pro výletníky, když vás jako rozčilou ty turisti na té Sněžce a nechcete čekat 3 hodiny na lanovku a vlastně jako chcete se tam dostat, tak prostě vyražte, v kolik jsi říkala, v 1:30, ve 2 hodiny ráno.
0: Strašně brzo.
2: Ano, ve 2:30 jsme vycházeli.
1: Ve 2:30 ráno a stihneš krásně východ slunce, seš tam skoro sám.
0: A Valentino, jaký byl ten východ slunce, ještě popiš nám to, protože já na ně taky rád chodím, ale na Sněžce tam jsem teda ještě nebyl, to jsem nestih.
2: Bylo to krásný, my jsme vlastně šli přes ty Růžohorky a tam je výhoda toho, že i kdybyste to jako nestihli, tak vlastně nahoře už je ta planina a ty ten východ vidíš už na té planině. I když jsi vlastně třeba už 30 minut i pod tou Sněžkou, tak vlastně ho vidíš. No a prostě je to krásný, jako nevím, jak to mám jako popsat, no prostě, ale prostě nádhera. Prostě myslím si, že každý Čech by to měl vidět.
1: Zažít.
0: Dobře,
1: stojí to za to si přivstat zkrátka.
2: Je to tak.
0: Já jsem teda stál ve 4, no, ale to bylo proto, abych z Jirkova stihl vůbec dojezd do Pece.
1: Ne, tak musíš ještě
0: dřív.
1: Musíš prostě ve 2 ráno vycházet 2:30 na Sněžku.
0: Jinak Valentý, šli jsme
2: stejně.
0: Ano.
2: Byli tam jako lidé, kteří vyjížděli třeba v 11 večer z Prahy nebo různě takhle z Čech, přijeli tam a rovnou to šli. Jako my jsme tam třeba spali, takže jsme jako stávali až v 1:40, ale opravdu někteří, jako, co jsme se tam bavili nahoře, tak opravdu vyjížděli v 11, ve 12 v noci, dojeli tam a po té cestě rovnou šli.
1: A řekni nám ještě, jaká tam je nad ránem zima teda, když jste vylezli nahoru?
2: No, my jsme byli připraveni, že tam bude šílená kosa, ale my jsme strašně vychytali počasí, protože mamka, tak jak byla trošku nervózní, tak ve 12, tak ona stávala už ve 12 v noci a už nešla spát a právě se koukala na počasí a bylo tam snad 6 stupňů. a hlavně vůbec nebyl vítr. Takže my jsme to opravdu vychytali s tím počasím. Samozřejmě měli jsme termotriko na převlečení, takže jako došli jsme, byli jsme spocený, samozřejmě převlíkli jsme se, ale my jsme vlastně nahoře potom vydrželi po tom východu asi necelou hodinu, protože opravdu nám jako zima nebyla, jak říkám, hlavně nám tam nefoukal ten vítr, takže to jsme to úplně vychytali.
1: Takže děkujeme za krásný tip. Hele, ve dvě ráno vyražte na Sněžku, budete tam sami, vemte si teplý oblečení na převlečení a žádný davy, žádný Václavák,
0: tam
1: žádný
0: sami.
1: Starosti.
0: Jenom 300 lidí tam
1: no ne,
0: bude.
1: No ne, dobře, ale říkala 300 lidí oproti tisícům.
0: No samozřejmě, ano.
1: Je tady jako nic, že jo, na té Sněžce se to rozplyne.
2: Tak lidí. A hlavně tam ti to ani nepřijde, protože ty lidi tam zase je to velký, takže všude jsou jako všude jsou rozptýlení, takže fakt ti to přijde, že tam jsi skoro sama.
1: Tak to je bezvadné.
0: Valentý, hezká inspirace. Určitě si naplánuju taky východ slunce na Sněžku. Možná jsme inspirovali posluchače. A děkuji za ten krásný příspěvek, teda dneska. To bylo moc pěkný. Já jsem to nebyl sám.
2: Jenom jediný co pro tebe, když jdeš ty tmě, tak ale neuvidíš ty zadky.
1: Jo, to je pravda.
0: Tak,
1: to je pravda.
2: To je, to je jako jediná nevýhoda pro tebe, že vlastně, když jsi týpně, tak nemáš na co moc koukat.
1: Nebo bys musel tu čelovku namířit přímo na ten zadek a soustředit se.
2: Je to tak a to jako je taky takový náročný, že jediný nemáš tak velkou motivaci.
0: Motivaci, dobře. Valenty, já to tady ještě přehodnotím. Ale díky moc. Děj se moc krásně.
1: Krásný
0: a zase
1: den.
0: Někdy se na tebe těšíme. Ahoj.

0: Things it up.
1: Benson Boone, Beautiful Things na Hit Radio North Music. Samé krásné věci, já věřím, nebo my věříme, že i vás čekají nějaký samý krásný věci tento týden.
2: Navíc máme dobré zprávy, už jsme o tom trošku mluvili. Tento týden opět krátký, myslíme pracovní týden.
1: A to jsou ty krásné věci.
2: To jsou krásné věci. Zase bude prodloužený víkend a už teď můžete pomaličku střádat plány, co dělat. Motivaci jsme vám dali, třeba ta Sněžka, ale pokud nechcete na Sněžku, že to je pro vás moc daleko, i tady na severu Čech máme krásné hory, kde se dá koukat na východ slunce. Například má oblíbená Milešovka. Co, Lucie, byla jsi tam?
1: Na Milešovce jsem byla několikrát, nikdy jsem nebyla tak statečná a odvážná, že bych šla na východy slunce, protože to je takový za nás maminky zase, když máš malé děti a tak seš ráda o víkendu, že se dospíš, takže se ti nechce samozřejmě brzo stávat. No.
2: Ale pokud byste měli zájem ten východ slunce, tak v těchto dnech sluníčko vychází okolo 17:30. Mm-hmm. Pokud ho chcete vidět, musíte tak hodinu napřed vyrazit na Milešovku jako spod Milešovky, protože cesta trvá kolem 50 minut. Tak když vyjdete půl pátá, to jde, to je lepší než ta půl druhá, jak říkala Valentína před malou chvílí. Takže to by se dalo, to se dá snést.
1: O, dobře, no. Když nemáš ty malý děti, tak určitě.
2: Tak si to užijte.
3: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
4: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
5: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
8: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
7: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
9: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
11: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3+1 v Plzni Hradišti za 5 650 000 korun, byt 2+1 v Teplé u Chebu za 1 790 000, pozemek k bydlení ve Chmelíku na Svitavsku za 1 995 000, rodinný dům v Libušíně u Kladna za 12 998 000 a rodinný dům v Karlových Varech Dvorech za 9 990 000 korun.
12: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
13: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
3: Hit Radio.
14: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva s polopenzí v hotelu Rezidence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
15: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidencevogelsang.cz.
3: Hit Radio North Music.
16: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Jay-Z, Alicia Keys na Hitrádu Nord Music přesně 10 hodin. Posloucháte dopolední show LSD, Lucie Šlégr, Dan Rakacký. A v tuhle chvíli taky už náš Robert a jdeme se podívat, co se děje na silnicích.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 na 39. kilometru, je to ve směru na Německo, stojí tam porouchané vozidlo. A ještě na silnici 1/13 na výjezdu z Telnice, pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952. Vozidlo údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Housebrand Café per favore. Si, signora.

0: i za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
4: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Vláda dnes projedná opětovné zavedení elektronické evidence tržeb. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny, kdy by vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Dohodli jsme se, že si tento revír vezmou do správy naše městské lesy. A u našich městských lesů je ta výhoda, že my disponujeme odchytovou technikou. Jsou to klece odchytové. Jsme schopni ty stavy divočáků regulovat.
4: Se nám tam zamotal divočák. Na severu Čech padlo včera několik teplotních rekordů na meteorologických stanicích, které měří více než 20 let. V Ústeckém kraji padl rekord na stanici ve Strojticích na Lounsku, kde nejvyšší teplota dosáhla 27,5 stupně Celsia, což je ho skoro více než dosavadní rekord z roku 2012. No a úplně nejvyšší teplotu meteorologové naměřili na stanici v Doksanech na Litoměřicku, bylo to 28,6 stupně Celsia, ale tam tedy rekord nepadl. No a italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1 po třetím triumfu za sebou celého šampionátu.
6: Dáme naši počasí, pojď.
4: No, nevím, jestli to bude lepší. Ale na severu Čech bude dnes zvětšená oblačnost. Výjimečně se mohou objevit slabé přehánky. Teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
6: Jak se tam dostal ten divočák, jako mi řekni.
4: Chybička se vloudila, jak se říká, Dane, co jsi to tam pustil.
7: Ale jako nemoc špinavých rukou a divočák, jsou to čunice, ale něco to do sebe má.
6: Ale je pravda, že to může svést na mě, že jsem pustil špatný zvuk, jo, ale...
4: Ale já jsem tě ho připravil, já se přiznám.
6: Dobře.
7: No zkrátka, my doufáme, že máte taky takhle veselý pondělní start do nového pracovního týdne, jako tady u nás. Přejeme vám krásně, na mě pokračujeme dál.
6: Dopolední show ale zde, a že to show dneska je teda. Robert, Lucka, Dan, pokračujeme.
3: Hit Radio North Music.
6: A hudební legendy se objeví na severu Čech. Jaké to budou, prozradíme.
7: Ustánku.

0: Damiano David. A porce dobrý nálady právě teď na Hit Rádiu Nord Music, kdy posloucháte dopolední show LSD. My jsme tady s vámi, vy jste s námi, Lucka Schlegel, Dan Rakacký a věříme, že máte to pondělí hned příjemnější.
1: Na přátelé, hudební legendy se řítí na sever Čech. Vinařství Johan V. už asi nemusím někomu představovat v Přibývlicích. Každý rok nabízí nejenom skvělé víno, ale i krásné koncerty. A letošní rok bych řekla, že bude super speciál, protože bude legendární. Dorazí totiž světové hvězdy, a to podle mě toho největšího formátu, samý kočky za mě. A to je třeba Sandra nebo Bonnie Tyler.
0: Pojďme si připomenout, ale nevěřím, že by někdo nevěděl, jako, ale kdyby náhodou. Tohle je Sandra, jo? A Bonnie Tyler. Známe. To jsou hlasy, viď? Jako.
1: Největší kámoška Lucky Vondráčkovi.
0: Jo, jo. Je tady vítr. No tak povídej, kdy pak přijedou, to nás zajímá.
1: No, Sandru tady máme už velmi brzo, přátelé. 23. května dorazí Sandra do Třebívlic. No a hned na to 6. června Bonnie Tyler, kterou právě slyšíte. Prostě to jsou hvězdy, které nehasnou.
0: No rozhodně.
1: Jsou to kočky, které jsou pořád kočky, i ve svém věku.
0: No je to hustý, jako. Vem si to,
1: je
0: že...
1: to pro mě inspirativní, takovéhle ženy.
0: Sandru měl na plakátu v pokojíku a ona teď přijede. Neuvěřitelný.
1: A Dane, mám pro tebe jednu dobrou zprávu.
0: Ano.
1: Hit Radio Nord Music je mediálním partnerem tohoto parádního koncertu a vůbec celého projektu Legendy v Třebívlicích. Takže my dva tam spolu na Sandře budeme.
0: A nebude tam sami, budete tam i vy, protože my tady u nás na Hit Radio Nord Music budeme taky soutěžit o lísky, takže i vy máte šanci se tam dostat. Stačí nás pouze pozorně poslouchat a třeba si tam dáme sklenku vína společně.
1: Čin čin.
0: Čin čin.

0: Alvaro Soler na Hit Radio Nord Music a to jsou takový ty letní rytmy, které nás přesně naladí do té dobré nálady, protože je na co se těšit, čekají nás přátelé 4 nejkrásnější měsíce v roce.
1: No ale ta dobrá nálada občas není dobrá. Například tento prodloužený víkend, sice počasí bylo krásné, měli jsme z toho radost, ale zasáhly nás informace, které nás moc nepotěšily. Například v Chomutově na Kamenčáku schořela legendární hospůdka Dřevák, to bylo ze soboty na neděli. Já ještě jel okolo, viděl jsem kouř a smutný je to, že to bylo po rekonstrukci čerstvě a navíc to schořelo úplně, totál. Hmm. A taky nám, a to už víte, i z televize, i z rádia, opět, to je takový deja vu, hoří České Švýcarsko.
0: No to samozřejmě jsme neradi slyšeli, protože jsou to pouhé 4 roky od největšího požáru v historii České republiky, kdy hořelo v Českém Švýcarsku a ty následky byly fatální. Tak doufejme, že se to hasičům podaří skrotit a protože my jsme samozřejmě vaše Severočeské rádio, tak jsme v místě dění a už za chviličku budeme volat přímo starostovi obce Chřibské, panu Machačovi, který je v těsné blízkosti požáru, pomáhá aktivně, zapojuje se do toho a ví nejbližší informace, tak zůstaňte s náma.
2: K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl.

0: každý pracovní den od 12. Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Single X.
5: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
5: www.hrady.cz.
0: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tak tohle to byl Ed Sheeran na Hit Radio Nord Music, kde posloucháte dopolední show LSD Luzka Šlégr, Dan Rakacký a všem vám přejeme pohodovou neděli.
1: Na už třetí den bojují hasiči s rozsáhlým požárem v Národním parku České Švýcarsko, který v sobotu odpoledne zasáhl zhruba 100 hektarů tamního lesa. My už na telefonu máme starostu Chřibské, pana Machače, která vlastně těsně sousedící s místem toho požáru. Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: Pane starosto, tak nám popište aktuální dění, jak to tam vypadá, jestli se podaří, anebo daří se mít požár pod kontrolou.
2: Ano, po těch informacích, které máme z Hasičského záchranného sboru a z krizového štábu, tak zatím se oheň v té největší míře podařil zastavit. Hasiči teď bojují na jeho postupném zmenšování až k směru k ohniskům, nebo k ohnisku, i když byly, když vlastně ta záležitost požáru byla rozdělena na 4 celky, tak nás ohrožoval jeden z těch celků právě v té Dolní Chřibský a směrem k tomu domu Potoky, domu s pečovatelskou službou. A pak těm spodním částem Dolních Chřibských, kde byly rozeseny naše chalupy a další rekreační zařízení, ale to se podařilo zastavit, přibrzdit, takže si myslím, že z největšího strachu může se nám ulevit, protože hasičský záchranný sbor a složky IZS zároveň i s parkem, s Národním parkem a s jejich pracovníkama se to podařilo takhle nějakým způsobem přibrzdit, takže to je si myslím pozitivní informace.
0: Dobrá zpráva, ano.
1: Co počasí? Sledujete takhle předpověď počasí, protože možná by mělo pršet, ale objevuje se tam zase i vítr, což by možná zase mohlo situaci zkomplikovat. Máte nějaký tušení?
2: Přesně tak. Vítr by byl špatný pomocník, to by byl víceméně soupeř, takže jestli přijde nějaký ty dešťový přeháníky zítra odpoledne a hlavně ve středu, tak by to pro všechny byla velká výhra. Jinak samozřejmě vítr tomu vůbec nepřispívá, protože ty jednotlivý uhlíky rozžavený rozdanáší dál směrem přes tokání směrem jakoby na Doubice a do parku dovnitř, což je samozřejmě špatná informace nebo špatná reakce, to my nepotřebujeme, takže snad vítr nebude působit silněji a dočkáme se toho deště, který by byl pro nás velkou výhrou.
0: No, samozřejmě to přejeme, aby přišel. Pane starosto, o víkendu se konaly i sbírky pro hasiče, kde se sbíralo pití, sušenky a prostě, aby měli něco do zásoby, aby měli sílu. Pokračujete ještě nebo už nepotřebujete?
2: Takhle, ne. Pokračujeme dál, akorát jsme to museli malinko přibrzdit, protože reakce občanů a všech zainteresovaných byla tak obrovská, že jsme měli plný úřad tady v přízemí v chodbě, takže jsme to malinko přibrzdili, ale už jak to postupně vyvážíme v nějakých 4-5 etapách v průběhu celého dne, tak už se nám začíná uvolňovat další místo, přijímáme dál, hlavně co se týká nápojů ochucených, neochucených, perlivých, neperlivých, jontových nápojů, různě těch energy drinků, tak aby hasiči dostali do sebe trošinku nějaký cukr, trošku nějaký pozbuzení, nějaký kafe a takovýhle záležitosti. Děláme i drobný občerstvení, co se týká svačin. Potom postupně rozvážíme v nějakých 4 etapách v průběhu celého dne až do noci. Tady v tomhle tom se dělíme postupně spolu parkem, který část zásobuje taky ze svých zdrojů a přes svoji organizaci a my se snažíme tady s obcema zabezpečit to ostatní. Velká pomoc tady, kterou nám věnuje, je obec Hřensko, paní starostka Horáková, která to víceméně rozmíchala tady od toho Děčínska a od toho Labe, takže vozvala se i paní Voglová ze Srbský Kamenice, pomáhá tady Jiřetín pod Jedlovou, paní Ivanová, takže mělo to velký ohlas, což je zase vidět, co jsme se dokázali semknout a když je nám nejhůř, tak najednou o sebe všichni víme a to je super.
1: Ano. Já mám zase husí kůže z toho, jak vy to povídáte, protože samozřejmě tohle to mě vždycky dojímá. To znamená, že samozřejmě zase se teda můžou lidé zapojit a znova můžou klidně vody nosit.
2: Sbírka pokračuje dál, pokud možno pořád držíme záležitost nápojů a záležitost trvanlivých potravin, respektive oplatek, tatranek a takových to nepozorné háskáze.
1: Pane starosto, já vím, že je asi to předčasný, ale přece jenom už trošku tušíte, nebo mluvil jste s někým, jestli je známá třeba příčina toho požáru?
2: Tak to je zatím předčasný, to je to asi předmětem potom vyšetřování. Samozřejmě tak, jak se všichni kolem Národního parku a přímo i v Národním parku pohybujeme, že z našich řad jsou mnozí zemědělci a vědí, kdo park navštěvuje a jak se tam pohybuje, tak určitě, nebo já to sázím na to, že určitě to bude příčina nějakého nepřizpůsobivého turisty, který zase v parku se nějakým způsobem pohyboval a dělal to, co dělat neměl.
1: Prostě nedbal pokynu a řádu, že jo?
0: Bohužel.
2: Tak.
0: Pane starosto, vám moc děkujeme za aktuální informace, přejeme samozřejmě, ať se oheň podaří co nejdříve uhasit. Přejeme taky ten déšť, který vám může pomoct a mějte se co pokud možno nejlépe, ať vám to jde a nebudeme zdržovat.
1: A hodně štěstí.
2: Děkuji moc a my to všichni zvládneme, nebojte. Jo, děkujeme.
0: Mějte se,
1: podporu. Naschledanou.

0: Heterberč projekt Hey Now na Hit Ride Nord Music s váma vašo LSD Lucka s Danem.
1: My to tady ještě nezmínili, ale je mi jasný, že každý to ví, ale mně to přijde strašně úžasný, už je květen.
0: No je.
1: My jsme končili v dubnu.
0: A potkali jsme se v květnu.
1: A jsme tady v květnu a jak se říká, květen, lásky čas, hlavně ten první, a to bylo v pátek, kdy se měla žena přivez pod rozsvetou třešeň a políbit. Máš to za sebou?
0: Mám to za sebou.
1: Nekecej!
0: Budu mladá, krásná, yeah, talentovaná, nevím co všechno, jak a já se bojím, že mi ta třešeň nepomůže, ale rozhodně už nebudu plodná, doufám.
1: Samozřejmě věříme, že i vy jste si to užili, ten první máj a lásky čas. Já jsem takhle brouzdal po parku a byl jsem svědkem jednoho rozhovoru, i když se to nemá, tak jsem poslouchal, kdy se bavil on a ona, jako tam stáli u stromu a on jí říkal, miluju tě. Ona se na něj podívala a řekla, a co tvoje manželka? A on, tak ta tě nemiluje.
0: To je ze života. Co k tomu dodat? Nebyl to můj muž náhodou.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbik.cz a přesvědčte se sami. bbik.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
4: Snížíme o 2 stupně.
3: Bod 2, průvan.
4: Dáme ručníky mezi okna.
5: Výborný návrh.
3: Bod 3, plíseň.
4: Vydrhnout, přetřít.
6: A co udělat rekonstrukci?
5: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
7: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Linkin Park na Hitrádiu Nord Music. Je tady 11. hodina a taky Robert.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na D8 na 56. kilometru ve směru na Německo. Stojí tam poruchané auto. A ještě na Lounsku u obce Raná pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail

0: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music. V aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
3: 11 hodin, krátké zprávy.

0: hodinách proběhne na výstavišti v Masarykových sadech cvičení složek integrovaného záchranného systému. Přibližně od 7:30 se budou policejní a hasičská vozidla shromažďovat na parkovišti karavanu vedle výstaviště. V okolí výstaviště tak počítejte se zvýšeným pohybem policejních a hasičských vozidel. Radnice upozorňuje, že v průběhu cvičení mohou zaznít i výstřely. V noci na neděli shořela oblíbená restaurace Dřevák v areálu Kamencového jezera v Chomutově. V objektu naštěstí nikdo nebyl. Přístupný zůstává autokemp a chatky. Pro návštěvníky platí zákaz vstupu na hlavní molo. Následovat bude zjišťování výše škody a příčiny požáru. No a Radek Faxa hokejový nároďák neposílí. Útočník Dallasu nedostal svolení klubu připojit se k reprezentaci. Kouči Rulíkovi se omluvili i další forwardi Matěj Stránský a Filip Zadina z Davosu. Na severu Čech bude dnes zvýšená oblačnost, výjimečně se mohou objevit i slabé přehánky, teploty 24 až 27, na horách tam to bude 19 až 22 stupňů Celsia. Tak takový bude počasí a my pokračujeme v naší dopolední show LSD.
1: To měla říct Luzka tohleto.
2: Jedno, jdeme dál.
0: LSD.
1: LSD, pojďme.
3: Hit Radio Nord Music.
1: A už za chvilku probereme líbací orgie. No,
2: dobře.
1: Dobře,
2: tak jo, já jsem připravena.

0: Jo, Florida na Hit Radio Music, doufám, že vy si takhle krásně pískáte při pondělku ve vaší práci. S váma pro lepší náladu vaše LSD, Lucka s Danem.
1: A pojďme na ty líbací orgie. Slíbil jsem, že to probereme. My jsme vlastně úplně opomenuli, že je tady květen. Jo, Lucie, už jsem to říkal. Úplně nám to vypadlo nějak. Jak to bereme automaticky, jak to utíká rychle, ale...
0: A v pátek byl státní svátek, takže jsme se neviděli.
1: Ano, pojďme se vrátit k tomu 1. máji, což byl pátek, a tam byly ty líbací orgie, protože to snad každá žena chtěla třešeň, nebo aspoň rozkvetlej strom a pusu. Všichni. Bylo obsazeno. Já jsem koukal, všechny stromy obsazený, nikde se pomalu nedalo líbat, protože všude to probíhalo.
0: Bylo.
1: Tady ne, tady obsazeno, běžte pryč, běžte jinam, tady ne.
0: Ty všichni jsou toho fotěj, točej, že jo. Prostě samozřejmě to je prostě proces, jako jo. Ale každopádně já jsem se tady zmiňovala, že prostě já jsem se, nebo můj muž mě políbil pod rozkvetlým stromem a Dan to tady strašně jako hejtí.
1: Ne, ne, ne.
0: Prostě já tady mám rád.
1: Nejsem toho příznivcem, jako to je tak. Zase jako ten svatý Valentín na povinnost, teď konce pojďme líbat pod stromama.
0: Je to zvyk a tradice.
1: Pojďme se líbat kdykoliv, ne?
0: Právě, že je to zvyk a tradice a já mám teda zvyk a tradice vždycky jako velmi ráda, ráda to ctím a myslím si, že ta společnost je vždycky díky těm tradicím trošku ukotvená, mě to prostě baví. Já třeba právě 1. května vnímám, jak si řekl, jako svátek zamilovaných oproti třeba 14. únoru, což pro mě nemá zdaleka takovou váhu jako 1. května. To je právě ten den, který já vnímám jako svátek zamilovaných. Prostě má i lásky čas a já teda jsem políbená, myslím si, že každá žena chce být políbená, protože prostě hold, ta pověra je taková, chceš si zajistit krásu, zdraví po celý rok, dobrý vztah, hezkou lásku, tak by si přála být políbená.
1: A myslíš, že bez toho to nejde, jo?
0: Bez toho to určitě jde, je to nějaký gesto, který my ženy oceníme minimálně.
1: Pořádku.
0: Jako... Já jsem jela z jižních Čech a zrovna jsem si všímala, že na každé vesnici zase byly třeba májky, jo? Že někde se staví májky,
1: ano,
0: je to taky taková taky tradice. Mm-hmm. A to se k tomu vrací. Prostě jsou to tradice a ty já prostě miluju. Takže zase májky symbolizují, že příchod jara, obnovu toho života, ono to opravdu všichni jsme vylezli ven, že to víme, ten prodloužený víkend všude nás bylo plno, jak si řekl, stromy byly obsazený. Mm-hmm. A... Tak ty se slíbat nechtěl.
1: Já jsem se ani nelíbal, ale...
0: Ale Majku by si stavěl, viď?
1: Já jsem se nepolíbil, ale Majku jsem postavil, to je pravda.

0: S vámi Hitrádio Rock Music, taky dopolední show LSD, Lucka Schlegr, Dan Rakacký a pokud možno všem krásné pondělí.
1: No přátelé, další dobrá zpráva při pondělku, už to možná víte, už se to někde psalo. Olympijský festival se vrací k jezeru Most, my jsme o tom ještě nemluvili. A Dan tady o tom básnil, no, protože on tam na rozdíl ode mě byl.
0: Ty jsi tam nebyla, když to bylo. Já si myslím,
1: nebyla
0: že
1: to na dovolené.
0: Jezero Most je ideální lokalita tady to, protože tam je vlastně od všeho kousek. Voda, louky, jsou tam kopečky malý, takže tam je na tom hezký to, že na tom olympijském festivalu si vlastně, aspoň to tak bylo a doufám, že to taky bude, že si můžeš vyzkoušet většinu těch disciplín, které na olympiádě jsou, tam přijdeš, dostaneš kartičku a projdeš si ty stanoviště, dostaneš nějaký body a pokud to splníš zákou, prostě máš to ocenění od stříbrné, zlaté a bronzové medaile potom na konci, když to dojdeš. Takže super, já jsem spokojený a těším se na to, že si opět vyzkouším olympijské sporty.
1: No svědčí to o tom samozřejmě, že se to bude u nás opakovat, že máme kvalitní zázemí, který město Most nabízí, ono se tam pak sjíždí celá řada i známých osobností, takže zase se Most bude Most. Že zase se Most bude moc.
0: Most.
1: Bude se moc. Dobře odprezentovat.
0: Ještě jednou to řekni.
1: Zase se Most bude moc dobře odprezentovat.
0: Skvělý, výborná. Moderátorka na pravém místě.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: 1000 korun jsme dneska rozdali. Vy jste měli asi milion nejrůznějších tipů, co by to mohlo být, to poslední slovo. Psali jste nám 24/7 svoje tipy a Laťka, ta to konečně uhádla.
4: A poslední slovo, které tě dělí od případné výhry 100 000 korun, je slovo snídaně.
5: Tak říkám budík.
4: Budík říkáš.
3: Laťko?
5: Ano. Mi ruce, třepost mi hlas, to je skvělý úplně.
4: 100 000 korun je tvých!
3: Gratuluju!
5: Super, děkuju moc.
4: Tisíce, desetitisíce se snažili dovolat, vyhrát mohl ale jen jeden. Tak moc gratulujeme a pro vás ostatní, kdo jste soutěžil, ale nevyhrál, máme speciální cenu útěchy. Prodloužený víkend a k tomu fantastické počasí, tak užívejte.
2: Michal Knejp, Jasmin Grinerová. Snídaně šampionů na Hit Radio. Výborná káva, zákusky, saláty a obědy na pohodu, to je kavárna Oplatka. Místo, kde se setkává káva s kulturou.
6: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří, dům plný pohody.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice, tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice, vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Housebrand Café, per favore.
9: Si, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
9: Housebrand Café, prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
2: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Krásný pondělní dopoledne na Hit Radio North Music, je 11 hodin 30 minut 4. května a s váma na Hit Radio North Music vaše LSD Lucka s Danem a přejeme vám krásný pondělí samozřejmě.
1: A díky, že posloucháte a teď se vrátíme na chviličku v čase, konkrétně dnes do 10. hodiny, kdy tady byly veselé zprávy, tuze veselé zprávy, jako nebylo to cílené, ale stalo se. Je to důkaz toho, že když se něco poplete, tak to dokáže zbudit takové hezké emoce.
0: No náš zprávař Robert Gajderovič, on se nechá lehce naťuknout a už se to s ním veze. Někdo to tak možná máte taky, že prostě stačí vám malinko a dostanete prostě záchvat smíchu. A náš Robert je toho vždycky zářnou ukázkou, protože on to tak fakt má.
1: Tak pokud jste to neslyšeli, teď si to připomeneme, pokud jste to slyšeli, tak se možná zasmějete opět, protože je to strašně nakažlivý. Jsou tady zprávy v 10 hodin a Robert.
2: Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Dohodli jsme se, že si tento revír vezmou do správy naše městské lesy a u našich městských lesů je ta výhoda, že my disponujeme odchytovou technikou, jsou to klece odchytové, jsme schopni ty stavy divočáků regulovat.
2: Se nám tam zamotal divočák. Na severu Čech padlo včera několik teplotních rekordů na meteorologických stanicích, které měří více než 20 let. V Ústeckém kraji padl rekord na stanici ve Strojeticích na Lounsku, kde nejvyšší teplota dosáhla 27,5 stupně Celsia, což je skoro více než dosavadní rekord z roku 2012. No a úplně nejvyšší teplotu meteorologové naměřili na stanici v Doksanech na Litoměřicku, bylo to 28,6 stupně Celsia, ale tam tedy rekord nepadl. No a italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1 po třetím triumfu za sebou celého šampionátu.
1: Dáme naši počasí, pojď.
2: Nevím, jestli to bude lepší.
1: Zkus to.
2: Na severu Čech bude dnes zvětšená oblačnost. Výjimečně se mohou objevit slabé přehánky. Teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Jak se tam dostal ten divočák, jako mi řekni.
2: Chybička se vloudila, jak se říká, Dane, co jsi to tam pustil?
0: Ale jako nemoc špinavých rukou a divočák, jsou to čuníci, ale něco ale to do sebe má.
2: Jo, je to
0: tak, jako.
1: Ale je pravda, že to může svést na mě, že jsem pustil špatný zvuk, jo, ale...
2: Ale já jsem tě ho připravil, já se přiznám.
1: Dobře.
0: No tak... zkrátka, my doufáme, že máte taky takhle veselý pondělní start do nového pracovního týdne, jako tady u nás. Přejeme vám krásně, na my pokračujeme dál.
1: Dopolední show LSD. A že to show dneska je teda. Robert, Lucka, Dan, pokračuje. Tak, takhle to. Ale ještě teď by tečou slzy, slyším to podruhý a stejně to na mě má takovýhle vliv. Jako.
0: Je to prostě boží. Já musím říct, že nejenom my jsme se tady pobavili, ale vy nám reagujete na 37, 39, 9, 5, 8. Alča nám píše, ahoj, moc děkuji za ten smích, den je hned veselější, hlasuji, aby to bylo každý den, jste super, Alča.
1: Lenka z Mostu se připojuje, lidičky zdravím, tak to s tím očkováním a divočáky, to byla pecka. Jak jednoduše udělat pondělní dopoledne lepší, hezký den vám, všem, Lenka z Mostu.
0: Já to miluju.
1: Ne, to takhle, pojďme si říct, každý den to dělat nebudeme, ale občas takhle můžeme zpestřit váš den a zlepšit vám náladu, ne?
0: Hlavně co? Tu pozornost, člověk si uvědomí, víš, jak pak zbystří a samozřejmě vždycky tenhle ten nakažlivý smích, to je jak domino.
1: Přemýšlím,
0: to prostě jeden padne a už jedeme všichni.
1: Je to tak, my si jsme navzájem a už to je nezastavitelný. Přemýšlím, že by Robert mohl nahrát nějakou ukázku smíchu a mohli by se to pouštět, kdyby byla blbá nálada, tak si pustíme Roberta.
0: Takhle, Robertovi to v těch zprávách úsměvnej docela často se mu to stává, buď nějaký přeřek nebo něco, nějaká takováhle situace. Takže my bychom mu to mohli nazbírat, ty zprávy, nahrát si to a pak se to můžeme tady pouštět.
1: A vydáme to na CDčku všechno.
0: Přesně.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se světcem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

0: Gimila na Hit Ride Nord Music a s váma ještě chviličku Lucka Šlek, Dan Rakacký a vaše LSD, jediná legální droga na severu Čech.
1: Ty jsi mi to teď vypoukla, já jsem chtěl říct, že jsme doběhli do cíle, jako no, dopolední show, protože novinka. Je 3:45, pomaličku asi už přemýšlíte, co si dáte k obědu, možná už na obědě jste. Dobrou chuť přejeme,
0: ano, samozřejmě. Ano, samozřejmě.
1: A kdybyste nevěděli, tak si dejte k obědu srdcovky o 12 hodin, to jsou ty největší hity, které máte v srdci a možná o tom ani nevíte.
0: Ty jsi mi teď připomněl mého muže, když jsme se potkali, tak on mi pořád vařil polívku ze srdíček, jako z vnitřností.
1: Jo, takhle,
0: a víš, jako...
1: Jo, v tom rozumím.
0: Si řekli, dejte si srdcovky, tak jsem si vybavila ta polívka z těch srdíček. Tak. Ale prý to je strašně zdravý, takže my jsme zdraví pro vaše uši, srdíčka jsou zdraví pro váš žaludek.
1: Tohle jsou jiné srdcovky. Konání polívka, i když by se asi možná hodila.
0: Hodila k srdcovkám.
1: Odpoledne vás čeká odpolední show Padla. Katka, Kamil, těší se na vás. A Dan s Lucí opět zítra.
0: Ráno v 9
1: to
0: naslyšenou.
1: Jsem chtěla, abys řekla, no, vidíš,
0: tak
1: to,
0: jo,
1: konečně.
0: Rozumíme.
1: Pracuj
0: si.
1: Trošku.
0: Mějte se
1: ještě
0: krásně. Hezký zbytek pondělí a budeme se na vás těšit zítra. Pa.
2: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 000. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.
7: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6 500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
8: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte, na Lounsku, v Žatci, v ulici Ostrov, tam probíhají práce na silnici a místo je momentálně neprůjezdné. Ještě na Lounsku, obce Raná, pozor na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Vaše dopravní info, to nám můžete zavolat na 800 900 952.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Zase lítáš v oblacích.
5: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
4: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
4: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
5: Více o akci na
6: firmanazážitky.cz.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nejpozději dnes musí podat daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně taky poslední den na uhrazení daně. Delší dobu na odevzdání mají ještě ti, kteří využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů se vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky se zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny píšou odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Vláda projedná opětovné zavedení EET. Koalice plánuje evidenci obnovit od příštího roku. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla například obnovit slevu na dani na studenta a takzvané školkovné. Teď ještě pohled k nám.
2: Duchcovská ulice v Teplicích se ode dneška opět uzavírá. Až do 11. září bude v Teplicích probíhat další fáze rekonstrukce ulice. Součástí prací bude oprava vazovky, úprava zastávkových pruhů, výstavba nového veřejného osvětlení a modernizace signalizace. Úplná uzavírka bude teď na 3 týdny v úseku U soudu, Letecká, Na spravedlnosti a Mostecká.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes většina oblačnost.
1: Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude dnes většina oblačnost, výjimečně se mohou objevit slabé přehánky, teplo.

0: se vám stýská i po tom letním prodlouženém víkendu, tak chápu. Bylo to krásné. Zpátky vás vzít ale neumím. Bohužel. Co ale umím, tak to je přenést vás v čase do jiné doby, která byla taky skvělá. I když trochu divoká.
1: Hit Radio North Music.
0: Začínáme v 90. V době, kdy jste klidně mohli tančit na diskotéce, jak jste chtěli, protože vás u toho nikdo nenatáčel a z vaší ostudy se druhý den nestal virál na internetu. To je možná ten skutečný význam svobody 90. let. Tak tady jsou na Hit Radio.

0: Cesar a Real McCoy. Runaway, rok 1994, je to možný, jak to uteklo. Posloucháte srdcovky na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Opět si dáme 5 legendárních hitů po sobě a ten 6. pak bude na vaše přání. Dneska máme pondělí, Lucie ve zprávách tak mluvila o tom, že dneska začínají maturity na středních školách státním testem z matematiky. Hrozný, úplně husí kůži. Ale tak je to zase hezký téma do našich srdcovek. Vzpomínky na maturitu. Z čeho jste maturovali vy? V jakém to bylo roce? A máte nějakou vtipnou příhodu? Je zajímavý, že jsou lidi, kteří si dodnes pamatujou otázky, které se vytáhly. Patříte mezi ně? Já taky. Je to bizár. Já nejsem schopný si zapamatovat dvě věci, pro které mě pošle moje paní do obchodu, ale že jsem měl z angličtiny otázku na politickou situaci a zeměpis Velké Británie, tak to si pamatuju doteď. Tak co? Jak jste na tom vy? Dejte vědět na 777 937 777.

Na co si vzpomenete, když se řekne vaše maturita? A kdy to bylo? Dejte vědět, pište zprávy, klidně volejte hlasovky nebo posílejte a my si dáme další srdcovku. Tentokrát z roku 1984. Mike Oldfield.

0: Dnešní třetí srdcovka na Hit Rádiu je z roku 2004, kdy naposled jste slyšeli virtuální duet od Tata Boys. To je nádhera. Do pondělí může být opravdu krásný, když budete poslouchat srdcovky Hit Rádia. Kolik máme hodin? 12 hodin 15 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Stejně virtuální duet od Tata Boys, když posloucháte ten text, tak to je prostě opravdu dokonalý pohled do té virtuální minulosti a především vzpomínka na ICQ. Já se vsadím se s váma, že nenajdete ikoničtější zvuk ze začátku milénia, než je tenhle. A jestli jo, no tak dejte vědět, jo, třeba o 10 dřepů se můžeme sadit. Každopádně, to je tedy rok 2004, v srdcovkách si dneska povídáme o vašich maturitách, z čeho jste maturovali a jestli si to i po těch letech pamatujete. A tohle je nádherná zpráva, která mluví za všechno. Ahoj, zrovna 23. května máme sraz po 40 letech od maturity a pamatuju si to dodnes. Z češtiny otázka číslo 30, tvorba českých spisovatelů pro děti a mládež, němčina Der Burg Křivoklát a z ruštiny to byl Posle velikoj otěčestvěnoj vajny a z organizace zahraničního obchodu druhy obchodních smluv. Zdraví Pavlína, tak to je neuvěřitelný. Po 40 letech a pořád to tam je, co? Minimálně teda jenom ten název té otázky, ale co k tomu, to už je ve hvězdách. Jo, svět se mění, ale vzpomínky zůstávají. Možná i o tom zpívá Tupac. Changes, další srdcovka.

0: Jestli věříte v lásku na první pohled, tak věříte i v lásku na první poslech. A tohle je přesně ten hit, do kterého se zamilujete, když ho slyšíte úplně poprvé. Francouzští Lahu.
1: Srdcovky Hitradia.
0: Lahu. OK, zkuste si to říct se mnou. 3, 2, 1, teď. Lahu. No a vidíte, umíte francouzsky. Úplně jak nic. To je pondělí, co? Le pondělí. 12 hodin 25 minut. Posloucháte Le Srdcovky a my můžeme si dát další srdcovku, která bude na vaše přání. Tak a já to nechám. Evidentně jsem z francouzštiny nematuroval. Ale z čeho jste maturovali vy, tak na to jsem se vás ptal v dnešních srdcovkách. Tohle je krásná zpráva. Maturita, rok 99. Vybavím si fotku mě u tabule s vyvrtnutým kotníkem. Za celé 4 roky dojíždění se mi nic nestalo. A pak šup, hezky při maturitě. Jinak dopadla dobře čeština, angličtina, matika, fyzika, ale absolutně nic nepamatuju a nejsem schopná doučit nebo vysvětlit něco svým dcerám. Hezký den, Klára, krásný. Věřím, že i vy si pamatujete, z čeho jste maturovali, dali byste možná dohromady i ty otázky. Klidně dál pište na 777-937-777, jaká tenkrát byla pro vás maturita. No a zároveň napište mi rok, ve kterým jste maturovali a já zkusím ten jeden rok vybrat a najdu nějakou srdcovku, která vyšla ve stejném roce, jako jste vy vyšli ze střední školy. Už za chvíli srdcovka na přání tady na Hitradiu.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
12: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
14: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
13: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
16: Hit Radio, Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Pondělní srdcovky jsou téměř u konce, je tady poslední srdcovka, která je na vaše přání a tentokrát se vydáme do roku 1999. To je rok, který jsem vybral ze všech zpráv, které jste posílali na WhatsApp Hit Radio 777-937-777. Ptal jsem se na rok, ve kterým jste maturovali. Takže pokud jste maturovali v roce 99, tak to byl vlastně jako dost ikonický rok na maturitu. Poslední rok v tisíciletí, poslední rok před údajným blackoutem a koncem světa, poslední rok, kdy na maturitní vysvědčení byl letopočet s jedničkou na začátku. Takže, jak říkám, opravdu velmi ikonická doba. No a stejně tak, jako se pro vás stala maturita nezapomenutelnou událostí a možná, že jedním z největších životních okamžiků, tak Lou Bega vydal v tomto roce jeden z nejlepších letních hitů na světě. Možná jste si mysleli, že to je mnohem starší věc, ne? Je to rok 99. A i tenhle ten hit, stejně tak jako vaše vzpomínky, dodnes nemůžeme dostat z hlavy. Tak si ho pojďme dát. Srdcovka na přání, rok 1999. Lou Bega a Mambo Number 5.
3: This Mambo Number 5.
0: Teď jsem to říkal.

0: Posloucháte Hit Radio, pondělní srdcovky jsou za námi, je pořád ještě čas oběda, 3/4 na 1 aktuální čas, takže k obědu vám ještě naservíruju taky něco dobrýho z hudby. Pokud už jste se z oběda vrátili zpátky do práce a úplně se vám nic nechcete dělat, tak je to úplně pochopitelný, je pondělí, tak pokud budete brouzdat na internetu, koukněte na web hitradio.cz, tam si aspoň v klidu můžete pročíst, jakým způsobem se můžete zapojit do hry, kdy tento týden vám mezi 12. a 15. budu rozdávat 10 000 korun na nákup, no a zároveň se můžete dostat i do hry o velké finále, a to jsou prémiové mobilní telefony pro celou vaši rodinu. Takže podrobnosti na webu hitradio.cz a tady ve vysílání Hitradia ještě do 13. hodiny například Rose a Bruno Mars, aby jsme si ještě užili trošku toho teplíčka, dokud venku neprší. Tak krásný pondělí, buďte s námi, buďte s Hitradiem.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče, a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Letní akce pod Čirákem. Rokový letňák, country večer s kapelou Drac, hned vedle party, revival show AC/DC a Uriah Heep, summer party Pomáda s Martinem Hrdinkou a večer pod lampiony s hudebním divadlem hned vedle.
4: Letní kino Klášterec nad Ohří.
5: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
6: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
8: No proto.
7: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: Miraj a Trips na Hit Rádiu ve 12 hodin 59 minut. Nejvyšší čas dát si další zprávy.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Ústecku, ve Velkém Březně v Litoměřické ulici probíhají stavební práce na mostě a silnice je uzavřená. A ještě v Chomutově v ulici v Alejích probíhají taktéž stavební práce, i tam je silnice uzavřena. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
3: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hitradio.
7: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Danková. Europoslankyně Jana Naďová je vinná. Soud dnes rozhodoval v kauze Čapí hnízdo za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Jí uložil 3letou podmínku a peněžitý trest 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš. Jeho stíhání je však přerušené. Poslance čeká ve středu mimořádná schůze, na ní v závěrečném schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Běžná poslanecká schůze začne zítra odpoledne. Nemoc špinavých rukou není jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně stoupal. Doplňuje mluvčí Všeobecné zdravotní ptí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně stoupal. Doplňuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
8: Žloutenka

0: stabilitu i úsporu nákladů. Základní sazba za prvních 30 minut zůstává beze změny, tedy 20 korun. Od 31. minuty pak zaplatíte za skutečně využitý čas parkování, ale musíte použít danou mobilní aplikaci.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Na Ústecku bude dnes většina oblačnost, výjimečně se můžou objevit slabé přehánky, teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Jirka Pelnář, Hitrádio.
2: Jedna hodina odpoledne, možná ještě pořád jste na obědě, tak to vám přejeme dobrou chuť a já využiju, že Lucie tady se mnou ještě pořád ve studiu, protože my jsme se tady tak trošku jako chytli do menší diskuze a vás teď potřebuju k tomu, abyste dosoudili, kdo má pravdu. Smažený sýr, ten zbožňujeme všichni, jo?
3: Je to tak.
2: Super. A teď pozor, ale z jakýho sýra? Já prostě říkám Aidam.
3: No já jsem na první dobrou, ale když jsi se mě na to ptal, řekla Gouda, protože mě ta Gouda chutná víc. Ale vím i o lidech, kteří si rádi takhle udělají smažák z čedaru například.
2: Jasně.
3: Což jsem taky zkoušela a vůbec to není marný.
2: Jo, ale prostě Aidam je Aidam.
3: Ale zůstaneme
2: Aidam versus Gouda, jo.
3: Já hlasuju pro Goudu, když bych si měla vybrat, tak bych si dala radši Goudu.
2: Já to nechápu, protože to je prostě žlutý, není to dobrý, netáhne se to tak dobře jako
3: ale
2: ten Aidam.
3: Prosím,
2: není tak slaná, no úplně.
3: Víš, ty když si dáváš totiž smažák tady v rádiu, tak ho jíš studený a to se ti potom netáhne žádný sýr. Ani Aidam, ani Gouda a podle mě ani nic dalšího.
2: To už je moc podrobností, Luci, to už ne.
1: Hitradio North Music.
2: Dobrá, tak co vy na to? 777 937 777. Je vám to úplně jedno, anebo jste tým Gouda nebo Aidam?

0: Lion Pain, Rita Ora, posloucháte Hit Radio, chviličku před čtvrt na dvě a máme tady obrovský dilema. Nakonec se to my jsme se tady rozhádali opravdu celý patro. Úplná banální věc, jestli smažený sýr z Idamu anebo z Goudy, jo? A teď to tady tak vypadá, že se tady fakt všichni jako dohadujou, říkají si různý argumenty. Tak já to strašně rád budu řešit i s váma tady ve vysílání. Já jsem prostě tým Idam, jo? Mám tady spoustu zpráv, kde mi píšete jedině Gouda, tady třeba Eva píše, za mě jedině 48% Gouda, pro mě je to velký luxus, krásně se táhne. Pojďte mi to vyvrátit, prostě napište mi ty jasný důvody, proč by to měla být Gouda. Jinak děkuju vám ostatním, kdo píšete třeba tady jako Jirka, hele, jasně, jedině Idam, jako Idam. Gouda OK někdy, ale Idam nenahradíš, zdraví Jirka. Samozřejmě, výborně, super názor. Ahoj Jiřo, jedině Idam na 100%, teď si mě navíc naladil tak, že asi bude k večeři, zdraví Petr z Březnice. Není záč, rádo se stalo, taky bych si ho dal. Čauky rádio, já osobně teda smažený sýr nemám ráda, ale můj muž má rád Idam. Sama si nejlepšího chlapa na světě. Gratuluju. My jsme národ smaženýho sýra. Prostě jako jo. No, mám tady hlasovku, tak uvidíme, co tento názor.
1: Ahoj Jirko, pokud se budeme bavit o smažáku, tak já jsem tým Gouda. A nebo když už Idam, tak 45. Prostě musí, ten tuk je nositelem chutí. Co si budem? 30 Idamu nemám takový požitek. Takže Gouda nebo 45 Idam.
0: OK, dobře, beru, ano, taky názor. Já dělám dvoubarevnej. Místo jednoho bloku dám na sebe na střídačku plátky Goudy a Cheddaru. Je to víc práce, ale když pak vyteče ten dvoubarevný mix, je to parádní. Víťa, taky zajímavý. A co je tohle? Míra, já jedině smažený hermelín, ale když není, tak Goudu. Ale taky jako Míro. Hele, tenhle názor neberu, jo. Jestliže jedině smažený hermelín, tak vůbec nevíc je smažený sýr. Jo, teď se baví dospělí, teď dát hermelíny pryč, smažený nivy a tak, to prostě není smažený sýr tady v Česku. Jo, Idam nebo Gouda. Jestli tady mám i nějaký kuchaře, co máte třeba teď krátký týden a dneska máte volno, dejte vědět, zavolejte 777-937-777, co je lepší, Idam nebo Gouda? A proč Idam?

Dan Barta on my head. 13 hodin 20 minut. Posloucháte Hit Radio a řešíme zásadní problém, jestli smažený sýr s Aidamo anebo s Goudy. Jo? Mám tady strašně moc zpráv, tohle mě baví. Určitě Aidam, ale 40%. Jasně. Mám tady dokonce zprávu, a to od kuchaře. Píše kuchař Honza. Čau, jsem kuchař už skoro 20 let a v restauraci děláme vždycky Goudu. Ale já si doma udělám Aidam. Víc mě baví ta struktura a tu host sýra a i když není chuťově tak výraznej, tak jsem mistr na domácí tatarku a ta mi vynikne na Aidamu nejvíc. To je super. No a pak už jsou tady samý Goudy. No a další. A Gouda. Ale tohle je taky hezký. Hele, mně to je jedno, já mám ráda jakýkoliv smažák. Měla jsem už i z čedaru a taky byl výborný. Hlavně, když se pěkně táhne. Ahoj Ivona. Tohle je taky super. Jestli Gouda nebo Aidam, je mi šumák. Důležitý je, že ho někde udělá pro mě k večeři. To je taky krásný. Ano. Kombinace 4 druhů sýra, zajímavý, možná jako do, třeba necháme si to na zítra. Jirko, Aidam 30% je pro mě prostě umělá hmota. Nedá se to jíst, je to bez chuti a bez zápachu. Gouda je naopak krásně žlutá a prostě mňamózní. Jo, dobře. OK, dobře. Nebudu to vyvracet, ale furt si myslím něco jiného. Prostě ten Aidam za mě. Ten Aidam za mě, je to jako legenda, jo. Hele, tohle je hezká zpráva. Tak když budeme zabíhat do detailu, tak jedině Aidam. V 70. letech to začalo Aidamem jako tradičním komunistickým sýrem obalovaným, tak nevím, proč by se to mělo najednou nahrazovat nějakýma tučnýma hnusama. Když si vzpomenu na chalupáře, jak se tam rozčiloval, že si myslel, že je to řízek, tak jedině prostě Aidam. Nevím, proč by se měla zaběhnutá klasika měnit v nějaké odpornosti. Amen! Tohle já podepisuju, děkuju za tuhle krásnou zprávu, tuhle jako fantastický. Teď mi tady ještě pípla v rychlosti jedna. Ahoj, na jiných rádiích se řeší politika a fotbal. U vás se v pondělí bavíte o smaženém sýru. Miluju to, jste nejlepší. Díky. A co byste taky v pondělí jako chtěli jinýho řešit, ne? Než žrádlo. Bože můj, teď je to nejhorší den v práci. O to je tady Hit Radio. OK, tak jo, pojďme udělat nějaký finální rezime, dáme si Shakiru a pak řekneme, co je lepší, jestli Gouda nebo Aidam. Teď máte poslední 3 minuty na to, abyste na 777 937 777 napsali, co vám chutná víc a proč.

0: Shakira s hitem Zoo, u nás je to tady taky trošku teď jak v Zoo, tam se to na chodbě štěká jako psi, kvůli úplný blbosti, prostě kvůli tomu, že se bavíme o tom, jestli je lepší smažený sýr z Idamu anebo z Goudy. Je 13 hodin 25 minut a na Hit Radio je na čase, abychom udělali tečku za tímto tématem, za touto hádkou, a mám tady hlasovku, která možná nám to tečko rozčísne, jo, tak schválně.
1: Ahoj, Jirko, tak za mě určitě Idam. Idam, jedině Idam a zase Idam. Ono totiž jde o to, že Gouda vznikla úplně jinak, že jo. Gouda byla totiž dřív takový jako krmivo pro psy, víš, ale jde o to, že jsem to nechutnalo a zjistili, že to chutná lidem, tak to prostě začali prodávat, jo. Takže za mě jedině Idam. Ahoj.
0: Výborně, tohle beru, děkuju moc za tuhle hlasovku. Tak, je to jasný, vítězí můj tým Idam, děkuju.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, nepočíne, Michale, prase. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakýho důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: No, tak nechci
4: no, tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
4: takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo, takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí. Takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
7: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
10: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
11: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
12: No včera bylo pozdě.
13: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
17: ZF Electronics, firma s 30-letou tradicí v Klášterci, hledá odborníky na pozice mechanik elektronik. Vhodné i pro absolventy technických škol bez praxe. Neboj se změny a získej pohodovou práci v Prima kolektivu. Čisté prostředí s nejmodernější technologií. 13. a 14. plat, nadstandardní mzdové ohodnocení, náborový příspěvek až 40 tisíc. Přidej se k nám. zf.com/práceklášterec.
2: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Styles na Hit Rádiu ve 13 hodin a 37 minut. S váma Jirka Pelnář a já jsem rád, že vy jste zítra rádiem. Je pondělí 4. května. Ha! Páni, 4. května, to je strašný, to je fakt strašný. Tak si říkám, jak to teda bude? Bude David Pastrňák na mistrovství světa nebo nebude? Já se přiznám, že by mě ani nenapadlo, že by tam nejel. Ale ono je to teď dost reálný. Ještě pořád neřekl, jestli pojede nebo nepojede. A to hrajeme první zápas už příští týden, protože už je 4. května. Nároďák bez pasty. Je to možný? My si snad ani nedokážeme představit. To už bych možná radši zkousnul i tu smaženou goudu místo Aidamu, jak jsme se bavili před chviličkou. No, budou to nervy. Týden nebo 2 týdny, 11 dní, abych byl přesnej, do startu mistrovství světa. Na druhou stranu i pasta je jenom člověk, co má za sebou brutální sezónu a hlavně doma malé dítě. A být s dětmi doma, když jsou malé, to vám nevynahradí ani 1000 gólů v NHL. Jestli máte malé děti, tak dobře víte, o čem mluvím, jak strašně rychle rostou a že vlastně ty pohádky před spaním jsou na tom stejně úplně nejvíc. Takže z lidského hlediska jasně, buď tam, buď doma, buď na dovolený, užij si to s rodinou. Z fanouškovského hlediska, to si děláš srandu, že nepojedeš, pasto. Boha jeho, my tě potřebujeme. No a tak otázka na vás. Má David Pastrňák právo říct ne? My jsme hokejový národ. My jsme nejlepší trenéři a koučové. My víme, jak se to hraje. My víme, jak se to má hrát. Má na to právo, anebo ne? Může zůstat doma, anebo musí říct nároďáku pouze ano. Dejte vědět, co si myslíte. 777 937 777.

0: Dualipa a Houdini na Hit Radio ve 13 hodin 45 minut. Houdini to byl kouzelník, ale určitě ne takovej, jako je David Pastrňák na ledě. David Pastrňák možná nepojede na mistrovství světa, který začíná za týden. Co vy si o to myslíte jako hokejový národ? Má právo říct reprezentaci ne, když má rodinu? Máme tady hlasovky.
1: Ahoj Jirko, no jasně, že má právo říct, že nepojede. Každý má právo říct, že nepojede, když prostě má rodinu. Zdraví, poslouchat Pepa.
0: Díky Pepo. Co další hlasovka?
2: Tak já bych hlavně chtěl Pastrňákovi poděkovat úplně za všechno, co doteď pro reprezentaci a pro český hokej udělal, protože je to neskutečný borec. A na domácí mistrovství světa nám pomohl i ke zlatý medaili, takže za mě jako klobouk dolů před ním. Každopádně, když se vrátím k tématu, tak já si myslím, že na to být doma právo má.
0: Hezky.
2: Ale myslím si, že až od června. Mějte se hezky, ahoj.
0: Hezky kulantně řečeno. No tak jo, no tak stále jsme rozdělení na dva tábory, ne, tak samozřejmě my mu to přejeme z lidského hlediska, udělal i pro ten český hokej jako maximum. Je to skvělý. Bude nám tam samozřejmě chybět, když se rozhodne, ale myslím si, že nikdo mu to nebude mít za zlý. Kromě teda tady toho pána, co poslal tu hlasovku. Posloucháte Hit Radio, za chvíli DJ Antoine, The Beat Shakers.
3: Pojďte si zahrát hru s Renovou Žatec. Odpovídejte ano nebo ne. Připraveni? Cítíte se ve vaší koupelně jako ryba ve vodě? Máte kuchyni tak dokonalou, že na ní ani tchýně nenajde chybičku? Jsou vaše postele a matrace tak pohodlné, že na nich usne každá návštěva? Odpověděli jste alespoň jednou ne? Je čas navštívit Renovu Žatec. Renova Žatec. Koupelny, kuchyně a spánkové studio.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sì, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrand Káva.cz.

0: Ani v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Daniel Potter, hit Bad Day, tedy den blbec, pro všechny, komu dneska nevyšla státní maturita z matematiky. I takový je někdy život. A my jdeme na aktuální dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Litoměřicku, v Třebenicích v Tyršově ulici je z důvodu opravy mostu přes říčku Modlu silnice dočasně uzavřena. A ještě silnice 13 na výjezdu z obce Telnice. Narazíte tam na pomalu jedoucí vozidlo údržby. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku na ploše do 100 hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska. Celkem ve vzduchu zasahuje 8 strojů. V terénu jsou také 400 hasičů. Situaci stále komplikuje silnější vítr. Pokračuje mluvčí krajských hasičů Lucie Vyškrabková.
8: To letecké hašení je podstatné pro efektivnost celého zásahu a toho, abychom pokud možno dnes dospěli k té lokalizaci, kterou bychom si přáli. Nasazujeme kvůli tomu maximální síly a prostředky, ale samozřejmě v tuto chvíli stále ještě není možné úplně tu situaci predikovat, jestli tomu tak opravdu bude.
7: Jak už zaznělo, cílem je požár ještě dnes lokalizovat. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda, řekla to po jejím jednání ministryně financí Alena Schillerová. Návrh projednají teď poslanci. Kabinet má přinést do veřejných rozpočtů bezmála 14,5 miliardy korun ročně. Tenistka Kateřina Siniaková se vrátila na první místo světového žebříčku v deblu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jirka Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum. V ženském pořadí je z našich tenistek nejlepší Karolína Muchová, a to na 11. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Město Jirkov otevírá prostor pro vaše nápady. Po několika letech se vrací k participativnímu rozpočtu a letos vyčlenil na nápady občanů 1 000 000 korun. Peníze půjdou na projekty, které navrhnou sami Jirkované a zároveň i o nich rozhodnou. Na jeden projekt může jít maximálně 300 000 korun. Nápady můžete posílat až do 30. června.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz.
1: Na severu Čech bude dnes většina oblačnost, výjimečně se mohou objevit slabé. Na severu Čech bude dnes většina oblačnost, výjimečně se mohou objevit slabé přeháňky, teploty 24 až 20.

denní výhru pro tento týden, která získá speciální karetní hru pro celou rodinu a zároveň postupuje do velkého finále. Jestli s námi chcete hrát, pojďte právě teď na web hitradio.cz, tam se dozvíte veškeré podrobnosti. Za chviličku Lady Gaga, právě teď Coldplay a Beyoncé. Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, Krištof, život je krásný, to je pravda a může být ještě hezčí, když si můžete dovolit si ho udělat trošku hezčím. A když jsme u toho, no tak posloucháte skvělý rádio, protože tento týden, už ve čtvrtek, vám do mobilní aplikace Tesco Mobile může přistát 10 000 na nákup na prodloužený víkend, a to za jednu jedinou SMSku. Stačí se podívat do telefonu, co vám napsala vaše babička nebo děda, vybrat tu nejvtipnější a poslat ji přes formulář na webu hitradio.cz. A to je celý, nic víc. Tento týden máme tedy téma SMSky od prarodičů. Dnešní denní výhru, karetní hru Sorikarty, vytvořenou psychologem a odborníkem na zlepšení a prohloubení rodinných vztahů, získává Markéta a SMSka od její babičky. Je skvělá. Dobře, poslouchejte. Nezapomeň přikrýt tu buchtu, ať ti nestvrdne. Baby. Dokonalý. Tohle je prostě doslova babská rada na zlato, jo? Tvrdou buchtu prostě nikdo nemá rád. Tak, Market, gratuluju. Dalším výhercem zítra můžete být i vy. Ještě jednou. Zítra opět ve stejný čas mezi 12. a 15. A naše speciální hra, kterou hrajeme společně s Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel. A právě proto ve velkém finále přidáme k té v uvozovkách 10 000 ještě 4 mobilní prémiové telefony Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G. SMSky od prarodičů. Téma tento týden, podrobnosti na webu hitradio.cz.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Luis Capaldi a jeho nádherný hlas, hit Survive, tedy přežít. No, občas i náročný přežít v práci. Nejenom proto, že tam musíme chodit i v pondělí, ale i díky nápadům našich šéfů. Určitě jste si už několikrát v životě v práci řekli, že se váš šéf nebo celkově vedení prostě musel asi úplně zbláznit, co po vás chtějí, jo? Rád bych upřímně věděl, co se honí v hlavě skladníkům v IKEA, protože těm pořídili robotický brusle. Slyšíte správně, robotický brusle jmenují se Moonwalkers a jsou prý výkonnější. A teď, jak si to představit, jo? Normálně kolečkový brusle, víme všichni, jak to vypadá. A ty robotický, tak vypadají, hele, teď byly slavnosti svobody, jako podvozek z tanku na každý noze a... Díky jako tomu robotickému pohonu, tak člověk může chodit rychlostí až 11 km za hodinu. A to i s těžkou krabicí v ruce. Dobrý den. Zajímavý. Já bych si to chtěl vyzkoušet, to jako určitě. Ale mít tohle jako everyday na nohách v práci, nevím, no, trošku mi to jako smrdí prací. Že tady už se člověk jako jen tak nezašije a nemůže se ulejvat. Tady to smrdí prací, nic pro mě.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Hit Radio, Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: David Košner, Daylight, tedy denní světlo, to si ještě pořád užíváme, i přesto, že máme pocit, že v práci jsme často od nevidím do nevidím. 14 hodin, 39 minut, s váma Hit Radio. Tento týden tak už nám má začít pršet. Dokonce snad má pršet 3 dny v týdnu, takže ještě zítra by to tak nějak mělo jít, tak ještě tedy dnes a zítra si to zkuste užít, to počasí, a pak si můžete vyrazit nakoupit v den, kdy teda bude naprosto šílený počasí venku, vzhledem k tomu, že je před námi prodloužený víkend, a v pátek, teď je ten den, teď je ten svátek, kdy v pátek bude zavřeno. Když se bavíme o konci práce, tak mě už to tady taky pomaličku tiká a dotikává, za chviličku nás čeká 15. hodina a s ní dorazí naše odpolední show.
1: Už se to blíží, to nejlepší odpoledne na severu Čech.
2: Přestaňte řvát, je čas se smát.
3: Cože?
4: Práci i školu hoďte už dneska za hlavu.
5: Blíží se padla na Hit Radio North Music.
2: Ne, spadla, padla.
4: Od 15 hodin jenom hity, jenom dobrý zprávy a jenom zábava.
2: Jenom aby.
4: Těší se na vás Káťa Haplová
2: a Kamil Bílský.
1: Dej si tu nejlepší náladu na severu Čech. Od

0: David Guetta tady svým Stones Rye. Tohle je přesně ta energie, kterou potřebujete na tu druhou pracovní polovinu pondělí. Já vím, že by jsme měli být teoreticky odpočatí po těch třech dnech volna, ale ne. Prostě pondělí je pondělí, je úplně jedno, kolik volna před pondělkem máme. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zase zítra. Ve 12 hodin začínají naše oblíbené srdcovky, tak si do té doby můžete rozmyslet, jakou srdcovku byste si chtěli zítra nechat zahrát. Do 15. hodiny ještě vybírám něco, co vás bude bavit. A to Aerosmith s hitem Crazy. No a pak to budeme pokračovat. Bavit vás bude i naše odpolední show. Tak se smějte.
1: Koncerty v KCčku. Lenka Nová, Pacifik, Tereza Mašková, Marie Telšarová, Strašlivá podívaná, Vzpomínka na Marsias, Pražský filmový orchestr a Aneta Langerová. Přijďte k nám.
2: Kulturní centrum Klášterec nad Ohří. Dům plný pohody.
3: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hit Radio.
8: Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolupenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
9: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
10: Radio.
11: Hey Martinez, you ready, girl?
12: Come on, let's do this game.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Rádio. Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Je to nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné slunečné odpoledne všem řidičům. Pozor, kdo míříte na Děčín, protože v ulici Dělnická máme nehodu dvou osobních aut s opatrností, ale kolem projedete, tak šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Vyměňte staré za novou. Teď k novému vozu Škoda získáte mimořádný bonus až 70 000 korun. Přivezte svůj starý vůz na protiúčet a vyberte si ze stovek modelů skladem. Nová Škoda s bonusem na vás čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
6: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Kontroly na německých hranicích budou i nadále pokračovat. Uvedl to tamní ministr vnitra, který trvá na jejich zachování, i když do země přichází méně migrantů. Německo svou pozemní hranici kontroluje od září 2024. Hranici s Českem pak ještě o rok déle. Klatovy se chystají na květnové oslavy konce druhé světové války. Toto výročí si připomenou pestrým programem. Ten začne už zítra položením věnců. Čím bude den pokračovat, prozradí mluvčí města Radmila Nagovská.
7: V době od 12 do 13.30 hodin budou na Klatovském náměstí k vidění vojenská historická vozidla. Od 14 do 16 hodin zahraje na náměstí skupina Big Band z Klatov. Od 19 hodin zazní jazzové melodie v podání Swing Melody na Klatovské radnici.
6: Oslavy pak navážou v sobotu 9. května na klatovském letišti. Velryba Timmy žije, píší o tom novinky.cz, podle kterých to potvrdila data z GPS lokátoru. Vypuštění mladého keporkaka nicméně někteří odborníci kritizují. Podle nich bylo chaotické a předčasné. Tenistka Kateřina Siňaková je opět světovou jedničkou v deblu. Návrat do čela žebříčku si zajistila na turnaji v Madridu, kde nakonec s Američankou Taylor Townsendovou došli až k titulu. V pořadí mužské dvouhry se pak Jiří Lehečka posunul na 13. příčku a vyrovnal si tak osobní maximum.
8: I start nového týdne na severu Čech je doslova a do písmene letní. Přátelé, dneska na teploměrech 24 až 27 a zítra podobně 23 až 26. Ale bacha, obloha se nám změní. Dneska ještě klídek, oblačno až polojasno, ale zítra to přijde. Zítra se nám obloha definitivně zatáhne, bude oblačno až zataženo, ale hlavně očekávají se přehánky, déšť anebo dokonce bouřky. Tak s tím počítejte.
1: Hit Radio North Music.
0: Třetí hodina odbyla, pondělní odpolední show padla už je s vámi, Káťa Haplová.
8: A Kamil Bílský, ahoj. Moc jsme se na vás těšili po tom prodlouženém volnu. A ještě více těšíme na to, že nás čeká další prodloužený volnu. Takže přátelé, to dnešní pondělí přežijeme s úsměvem na tváři.
0: No, aby jsme měli ještě o chlup lepší náladu, posíláme Imagine Dragons.

0: pondělní Hit Radio North Music a s vámi odpolední show Padla, ahoj!
1: Tak povídejte, jaký byl pátek, jaká byla sobota, jaká byla neděle, zkrátka dobře, jak jste si užili to prodloužený volno, co?
0: Tak co, určitě proběhlo nějaký to pálení čarodějnic, že jo, to je nám úplně jasný, protože všude na severu Čech se děly tyhle ty, no takhle, s tím ohněm opatrně samozřejmě.
1: To sice ano, ale já myslím, že jsme si ty 3 dny volna užili všichni se vší parádou a já k tomu mám jeden zážitkový bonus navíc. Mě během toho volna všichni mávali.
0: Jak to? Jak ti všichni mávali?
1: Zažil jsem neuvěřitelnou věc. Byl pátek, 1. května, 1. máj. A já jsem naložil svoji 10letou dceru do auta a vyrazili jsme do centra města Ústí nad Labem, že si ten 1. máj jako užijem.
0: Ano.
1: A teďka jsme do toho centra přijeli, stojím na křižovatce, čekám, až projedou auta a teď se tam udělala taková mezera, že konečně nic nejelo, tak jsem se tam zařadil a jedu po té Masarykově ulici z centra města až nahoru do Všebořit. A teďka jedeme a najednou jsem si všiml, že podél té cesty na tom chodníku nestojí jako jednotky lidí, ale že tam jsou desítky lidí a že všichni mávají.
0: No.
1: Jsem říkal, co blbno. A teďka ta mladší, ta desetiletá dcera, co seděla vedle mě, ta na to koukala úplně s vytřeštěnýma očima, teď koukala na mě, říkala, tati, proč nám mávaj? A já se vůbec netušil, říkal, a nejsou to nějaký spolužáci jako ze školy nebo to? Tak se na ně koukal, říkal, no nejsou, já je vůbec neznám. A teďka jsme jeli dál a to už mi přišlo úplně divný, protože asi po 200 metrech už nás začali točit i fotit. Tam už byli normálně kameramani, foťáci. Říkám, no tak to už je divný.
0: Kam jsi se zařadil, prosím tebe?
1: A tam mě teda dcera rozesmála po druhý, protože se na mě podívala, říkala, tati, neznaj tě z rádia. Říká, ty jsi se zblázila, že tady na mě všichni čekají s foťákama a s kamerou.
0: Jo, jo.
1: A teprve pak mi to došlo, protože já jsem tu mezeru dojel, já jsem dojel to auto, který bylo přede mnou a hlavně ve zpětném zrcátku jsem viděl ty auta, co jsou za mnou.
0: Ano.
1: Já jsem se normálně omylem zařadil do spanilé jízdy historických vozidel. Takže přede mnou historický auta, za mnou historický auta a já uprostřed té kolony a všichni mávají a fotí.
0: Máš taky veterána.
1: No jako úplně jsem nevybočoval. I ta moje plechárna docela zapadá.

0: to pondělní odpoledne opravdu na pohodu, tak jak má být. George Ezra, Shotgun a Hit Radio North Music.
1: Posluchači se ptají, jak si během volna měla Káťa Haplová. Takže Káťo, ptám se za posluchače, jak jsi měla během volna ty?
0: Během tohoto prodlouženého volna. Ale já jsem vzala bráchu do Berlína, jsem mu to slibovala už strašně dlouho. No, už před covidem, takže už opravdu jako co svět světem stojí.
1: To byl předcovidový dárek.
0: Ještě
1: se toho brácha dožil.
0: Finále jako jo. Tak si říkám, ale teď bude hezky, teď by to šlo. Ještě navíc tam byla jedna kapela, která tam zrovna měla koncert. Říkám, paráda, spojíme příjemný s užitečným. A musím říct, člověče, já nevím, jestli jsi byl v Berlíně, ale...
1: Byl jsem už v Berlíně.
0: Jako hodně crazy město, hodně crazy.
1: Jak to myslíš?
0: To je takový, jako na můj vkus je to opravdu jako šílený město, plný šílených lidí. Možná jsme asi byli zrovna v nějaký šílený čtvrti, to jako jo. Ale jako moje obecně dojmy tady z toho města jsou takový ty bláho, wow.
1: Vidíš, tak... Takovýhle pocity já jsem tam neměl, ale je dost možný, že jsi se ocitla v nějaký části, kterou já neznám.
0: Takže pro tebe Berlín jako cajk v pohodě.
1: Pro mě cajk, pro tebe Achtung, Achtung.
0: Vysloveně Achtung, Achtung, ale to největší Achtung prosím tě přišlo až po návratu, takhle. Mě i můj přítel totiž říkal, prosím tě, až budete v tom Berlíně, víš, že tam jsou prostě, jo, všelijaký lidi, dávejte si pozor na věci, s nikým nemluvte, a říkám, ne, to je prosím tebe, takže možná on už mě takhle jako narafičil, nastražil, já už jsem byla taková, tak už jsem se všeho bála, ale největší vlastně zlom přišel v moment, kdy jsme se vrátili sem, protože s náma tam za ty 3 dny v tom Berlíně nepromluvil vůbec nikdo. Nikdo si nás nevšiml, všechno bylo prostě v pořádku.
1: No tak vidíš.
0: Až jsem si říkala, co blbne, prosím tebe, ale přijedeme do Ústí, vystoupíme na hlavním nádraží a hned k nám přišla paní a říká, nemáte 20. Není možný. To není možný. Jsme přežili 3 dny v Berlíně, v šílený čtvrti, úplně v klidu prostě. A přijedeš do Ústí na hlavák a první tě tam přivítá paní, jestli nemáš 20, chápeš to?
1: A víš proč?
0: Proč?
1: Že na tobě je vidět, že nemáš ani euro.
0: A to máš to opravdu, hele.
1: No a za chvilku, přátelé, ať je ta pondělní odpolední jízda opravdu se vším všudy, nemůže chybět Nikolas a jeho Ferrari.
2: Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. Desátky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia.cz a nově také v DABu.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
7: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
8: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
9: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
8: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
9: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost rozhodnutí ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
3: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín.cz.
7: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu. Hit Radio.
9: 2, 3.

0: my. Vy a my. A vy nám taky.
1: Vy nám taky, jo.
0: Mark and the Billon Together. Hit Radio Nortizek, odpolední show padla.
1: Vy jsi to vzala teda od podlahy, holka.
0: Já to si vždycky říkám jako ze srandy doma.
1: Tak já to zkusím přebít něčím jiným, jo?
0: Ano, něčím lepším.
1: Odstartoval květen, odstartoval měsíc, kdy k nám na sever Čech dorazej legendy, přátelé. A to doslova do písmene.
0: A když legendy, tak myslíme opravdu ty legendární, no, hity, legendární umělci, legendární interpreti, který dorazí k nám na sever Čech, konkrétně do vinařství Johan V. Třebívlice.
1: Já myslím, že tohle vinařství všichni známe i díky projektu Hudba na vinicích.
0: Ano.
1: Na spoustě koncertů už jsme tam byli, spoustu vína už jsme tam vypili.
0: To je.
1: Ale to, co se tam stane letos, přátelé, to jsme ještě nezažili, protože tam skutečně letos dorazí světové hvězdy a tady jsou jména.
0: Tady jsou jména, kamarádi, takže pište si, dobře, dorazí Sandra, dorazí Bonnie Tyler, dorazí Stacey Alubega a dorazí taky Thomas Anders, hlas Model Talking.
1: A teď něco říkejte.
0: Jenom ani úplně došla slova.
1: To jsou opravdový hvězdy, které jsme zažili ještě jako děti, měli jsme je třeba vylepený na plakátech ve svých pokojíčcích a teď máme šanci vidět je na vlastní oči. A ta první bude právě Sandra.
0: To bude velká hvězda. Vzpomínáte? A nejenom Maria Magdalena, Sandra tam toho má v zásobě ještě spoustu a to všechno uslyšíte taky v Třebívlicích. Třeba toto.
1: Na ní je prostě úžasný, že to nebyla majitelka jednoho hitu, ale tahle mohla poslat do světa celý alba.
0: To si píš, třeba taky tahle pecka? Jsi bláho!
1: Tak tohle všechno je Sandra, přátelé, úplně první legenda, která do Třebívlic dorazí a to konkrétně 23. května. Tak kdybyste chtěli být u toho, lístky se prodávají na webu johanv.com. Ale...
0: Proč my vám to říkáme? A vždycky máme u toho nějaký ale. Protože my, Hit Radio Nord Music, jakožto hrdý mediální partner téhle akce, tak vás tam dostaneme úplně zadarmo.
1: Neboli právě tenhle měsíc budeme u nás v odpolední show padla soutěžit o legendy v Třebívlicích a hned o tu první, tedy o Sandru. Takže laďte nás, protože se vám to ale opravdu vyplatí.

0: kamarádi. Tohle je připomínka, že pondělí je taky jenom den. James Blunt, Wiseman a s vámi odpolední show Hit Radio North Music.
1: Jo, James Blunt, krasavec z Anglie, který ho zná celý svět.
0: Krasavec?
1: Tak já myslím, že ženským se líbí.
0: Jo.
1: Ale na tom se nechci zaseknout. Spíš chci říct to, že možná i Charlotku Gotovou bude znát celý svět, protože pokud to nevíte, tak James Blunt má kolem sebe stejný mezinárodní tým, jaký teďka nově maká i s Charlotkou Gotovou.
0: Aha, počkej, je tam někdo konkrétní, já se teď nemůžu rychle vybavit.
1: Myslíš, jako jména po mně chceš?
0: Ne, jména nechci, ale že spolupracujeme.
1: Nestyď se, řekněte jména.
0: Jména.
1: Nevím.
0: Nestyď, řekněte ty jména. Ne, jména nechci, ale my jsme tady o tom minulý týden mluvili.
1: Ano.
0: Že někdo spolupracoval ještě taky s nějakou
1: No jasně,
0: někdo.
1: Ten mezinárodní tým má pod sebou samozřejmě víc koní, takže kromě Jamese Blunta je to třeba taky zpěvačka Adele, je to taky Miley Cyrus.
0: Ano, Miley Cyrus to
1: a byla. Další a další hvězdy. A teď v té samé stáji je i Charlotka Gotová. Takže
0: tak
1: my tady melem o Jamesu Bluntovi, ale kdo ví, třeba za pár měsíců budou v Anglii, v Německu nebo ve Francii představovat Charlotku Gotovou.
0: Nějakým britským rádiem.
1: Meine Damen und Herren und jetzt Biene Maja ist kaputt und neue Charlotte Gott. Herrgott.
2: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK České Zlatníky. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK České Zlatníky. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
3: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
4: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
3: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
5: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
8: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
9: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
14: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
15: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firmanazážitky.cz.
18: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
19: Hit Radio North Music.
1: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: hodně povedená věc, Eva Farná. A taky Miraj, vzpomeneš si pondělní hit Radio Nord Music.
1: A my jsme si vzpomněli. Je 4. května, právě na dnešek připadá Mezinárodní den hasičů a my bychom teďka smrtelně vážně chtěli následující hit všem hasičům věnovat, protože kdo jiný si to aktuálně na severu Čech zaslouží víc než hasiči.
0: Přesně, a že jich tam je jako víc než dost, takže pánové, opravdu všechna čest, klobouk dolů za to, s jakým nasazením vykonáváte svoje povolání. O to není povolání, tohle je prostě poslání.
1: Upřímně, já jsem tomu ani nevěřil, když jsem koukal během volna na zprávy, že v Národním parku Český Švýcarsko zase hoří. Mm-hmm. Říkám si, to už není možný.
0: To jsou loňský zprávy, že jo?
1: Ale jako bohužel je to aktuální, 100 hektarů lesa v plamenech, přes 400 hasičů v akci a ve vzduchu nějakých 8 vrtulníků. A teď si vemte, že tenhle kolos, který jsme vám vyjmenovali, je možná kvůli jednomu jedinému člověku, který si chtěl prostě zakouřit.
0: Třeba, přesně.
1: Neuvěřitelný. Tak hasiči, tenhle hit je z odpolední show padla na Hit Radio Nord Music jenom a jenom pro vás.
0: Houzi.

0: Tak tohle teda můžeme. Natalie Imbruglia nás na Hit Radio Nord Music doprovodila do 16. hodiny. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na trase Chomutov, hora svatého Šebestiana. U Křimova je nehoda dvou aut a bouráme taky v Litoměřicích u Tyršova mostu, takže i tady opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
3: Snížíme o 2 stupně.
2: Bod 2. Průvan.
3: Dáme ručníky mezi okna.
4: Výborný návrh.
2: Bod 3. Plíseň.
3: Vydrhnout, přetřít.
5: A co udělat rekonstrukci?
4: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
6: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
10: Máme 16 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Krásné odpoledne. Dnes vyprší termín pro podání přiznání k dani z příjmu za loňský rok v digitální formě. Lidé zároveň mají také poslední den na její úhradu. Odevzdání bychom neměli nechávat na poslední chvíli. Portál Moje daně totiž může být přetížený. Delší dobu na odevzdání přiznání do 1. července mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Česko se zařadilo mezi země se špičkově připraveným zdravotnickým týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží výmluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
11: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
10: Tým tvoří celkem 38 členů. Po velmi horkých a suchých dnech očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíce srážek spadne ve čtvrtek. Nicméně zatím dál platí i výstraha před vznikem požárů. Český hokejový nároďák si dnes užívá zasloužený den volna. Už zítra se ale svěřenci kouče Radima Rulíka opět sejdou, aby dál pilovali formu na světový šampionát. Před sebou Češi mají švédské hry, které tak budou pomyslnou generálkou. Do turnaje naši vstoupí ve čtvrtek západ. Zápasem proti domácímu výběru.

0: anebo dokonce i bouřky. Tak s tím počítejte, nezapomeňte na deštníky a ať vás to někde nechytí.
1: Hit Radio Nord Music.
2: 4 minutky po 4. odpolední show Padla v pondělí pokračuje dál.
0: A zítra jsme všichni zvaní na piknik pro těhule. Počkejte si.

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: Taky už nemám sílu po 20. vstát, člověče.
1: Tak léž.
0: Můžu.
1: Můžeš.
0: To pondělí je fakt náročný, kamarádi. Ale dáme tomu ještě jednu šanci, že jo? Kapela Jelen, někde kolem 16 hodin 12 minutek, pondělní hit Radio Nord Music.
1: Tak já vám teďka zvednu náladu, protože přátelé, zítra jsme všichni zvaní na piknik pro těhule.
0: No tak všichni asi ne.
1: Všichni. Říkali, že všichni.
0: Aha.
1: Nejenom těhotní, ale prej tátové, celý rodiny, jestli to plánuješ, nebo už to máš za sebou. Prostě koho to zajímá, zítra je piknik pro těhule v Kadani.
0: Aha, takže bychom se mohli jít najíst, jako k někomu se připařit, chápu to dobře.
1: Skoro jo, no. Ne, mně to přijde jako geniální nápad,
0: piknik
1: protože sám jsem zažil nejrůznější předporodní kurzy, kde nás prostě zavřou do takový neosobní místnosti, tam je nějaká televize, tam ti něco promítají, říkají, hlavně se nám tady pak nepleťte, ne, že nám tady omdlíte a tak jo, nic moc. Ale jako nemocnice v Kadani to pojala úplně jinak. Ta skutečně zve zítra ve 13.00 na piknik, bude se konat na zahradě nemocnice, tam se normálně natáhnou deky, ty tam přijdeš, sedneš si, tam budou ty porodní asistentky, na cokoliv se chceš zeptat, všechno ti vysvětlej, pak ti ukážou i porodnici a ve finále tam bude i to malý občerstvení na ty deky, jakože, že vlastně krásný odpoledne.
0: Čověče, tak to zní jako docela fajn plán. Já vždycky vidím takový ty piknikový, ty košíky, víš?
1: Ano. Nebál bych se toho, všechno, co máte, přineste to tam, přátelé, bude nás tam hodně, hlad bude velký, tak ať se dostane na každý. Jediný teda, co má pršet. Má pršet, počasí by nám to mohlo zkazit, ale navrhuju mokrou variantu. V případě, že by zítra do toho pikniku pršelo, rovnou se může vyzkoušet porod do vody.

0: hodin 20 minut, pondělní Hit Radio North Music a trošku jsme tomu šlapli na plyn. Rehab in my head, to je naše novinka, nejenom v odpolední show padla, ale novinka na Hit Radio North Music a šlape to, jak má.
1: Hlavně počasí během volna šláplo na plyn. Schválně tipněte si, kde bylo během toho volna, ale úplně nejteplejš.
0: Úplně nejteplejc? Jako u nás v rámci severních Čech nebo?
1: V rámci republiky.
0: V rámci republiky, úplně nejteplejc. Tak asi u nás na severu.
1: No vidíš, strefa do černího. Doksany na Litoměřicku.
0: Ale tam
1: je vždycky. Ty to vždycky vyhrajou.
0: Je, vždycky Doksany.
1: Tak přátelé, 28,6 stupňů Celsia.
0: Kolik?
1: 28,6. To už jsou skoro tropy. Musím se přiznat, že i já jsem tohle počasí využil a strávil jsem ho v Ústí nad Labem na Miladě. Vzal jsem tam svého pejska, svoje štěňátko a stal se mi tam takový karambol.
0: Jak?
1: My jsme poprvé v životě přišli k vodě, ten pes ještě samozřejmě jako štěně v životě tu vodu neviděl, tak tam jako zkusil jednu ťapku, druhou a strašně se mu to líbilo a začal tam běhat, skákat, cákat. Říkám, no, to se máme, viď, v tomhle vedru u vodičky. A vlezli jsme si tam na takový molo, který bylo hnedka u břehu a ten pes samozřejmě za mnou a teď ta skákal na tom mole a dělal kotrmelce a on to člověče jednou nevybral, udělal o kotrmelec víc a zmizel pod hladinu.
0: Ježišmarja.
1: On normálně z toho mola žuchnul a spadnul pod vodu, ale komplet. Já už viděl jenom hladinu, já jsem neviděl ani ucho toho psa. Říkám, do pytle. No. A teď jsem tam chtěl skočit a najednou vyplavala hlavička, udělal styl čubička a byl na břehu. Je. Takže můj pes se včera naučil plavat.
0: Takhle, hodíš ho do vody a plav.
1: Přesně, takhle se to má učit, děti.
2: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: každý všední den od 12 se na tebe těší srdcovky Hitrádia. 5 megahitů v řadě pro tvoji lepší náladu a jeden podle tvého výběru. Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář. Každý pracovní den od 12.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
6: No včera bylo pozdě.
7: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.
10: Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Chcete čekat na auto celý rok? Nečekejte a vyberte si v Ačkách. U nás ho máte hned.
12: Zde ve vašem regionu nabízíme více než 1000 vozů i hned k odběru a garantujeme vám férovou cenu. Stavte se na pobočkách v Chomutově, Ústí a Teplicích nebo volejte 800 110 800.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
0: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ohňostroj od Katy Perry. A to v pondělí v 16:30 vpadla na Hit Radio North Music.
1: Kamarádi, pamatujete si ještě ten moment, kdy svět přišel o Kurta Cobaina?
0: Ježiš, to už je let.
1: No, duben 1994, takže je to raketa let.
0: Je to hodně let.
1: Je to
0: 32?
1: Hodně. Chceš po mně, abych počítala?
0: Zkus mi to překontrolovat a výsledek dvakrát potrhni.
1: Tak já to radši dvakrát podtrhnu rovnou. Je to prostě opravdu už řada let, ale spousta z nás si doteďka pamatuje, co třeba v ten okamžik dělala, když jsme se tohle dozvěděli. Ale hlavně, tohle je téma, kterýmu se věnuje náš nový díl podcastu Vypalovačka. Protože Kurt Cobain to byl samozřejmě nejenom, že legenda, ikona devadesátek, ale taky frontman kapely Nirvana.
0: No tak pojďme si dát ochutnávku ze čtvrtého dílu Vypalovačky.
2: On byl takový prostě furt špinavej.
3: No jasně, on podle mě smrděl i z té fotky, jako jo, s kdo cením.
2: Ten rozsápanej svetr, já vím, že pro některý holky to byl strašný rajc, ale mně se to prostě nelíbilo. Kostkovaná košile, ve který jsem ho viděla prostě 4 dny po sobě, neumytý vlasy.
3: Slepený.
2: Takový ten umolousanej šmucik kluk, který mu prostě musí strašně smrdět nohy.
3: Počkej, Market, ale teď je na chvilku zastavím, ale když se na tebe podíval těma modrejma poměnkovejma očima, tak si myslím, že to muselo jako nějakým způsobem v tobě něco aspoň
4: málo zanechat.
3: Když ho
4: přitom cítila, tak prostě ne.
0: Tak to je hustý díl. To je.
1: Jako, takhle mě asi nenapadlo nahlížet na Kurta Cobaina, jako na něj nahlíží.
0: No, zrovna jsem se chtěl zeptat, jestli to ženský jako vidí takhle všechny stejně, protože pro mě to bylo zjevení, pro mě to byla prostě hudební jinakost, prostě úplně někdo jiný, který má geniální muziku. A vy jste koukali, jestli je umíte, jo?
1: No právě, že mě doteďka, do dnešního dne mě asi nenapadlo na to nahlížet prostě touhle perspektivou. Já vidím přesně ty jeho poměnkový oči. A už to byl pro mě brutální rajc.
0: No tak jestli tohle chcete slyšet celý, žádný problém, protože podcast Hit Radio 90 Vypalovačka je samozřejmě na všech podcastových platformách. Tak si to klidně puste a aby jsme o tom retru jenom nemluvili, tak si k němu taky pojďme zahrát.
1: Přesně tak. Dneska od 18 hodin pondělní Hit Radio Classic, to znamená 80-ky, 90-ky a taky začátek milenial. Tak to si můžete užít. No a my si právě teď dáme jednu takovouhle legendu, celou Offspring Hit Radio North Music.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio North Music.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Za chvilku 3:45 pondělní hit Radio Nord Music. S vámi Morandy, Save Me a odpolední show padla.
1: A navrch jeden důkaz, že letní sezona na severu Čech opravdu začíná. Přátelé, v Mostě vyrazil poprvý do ulic Double Decker.
0: A když v Mostě vyrazí do ulic poprvé Double Decker, tak my už víme, že nejenom že keten, ale že nám startuje ta letní sezona.
1: Přesně tak. Patrový autobus, který tradičně jezdí k jezeru Most a zase zpátky, hlavně teda v sobotu, v neděli a o svátcích, tak to je prostě důkaz toho, že už se něco děje, že už to venku žije a že se tímhle exkluzivním vozítkem můžeme svíst.
0: Říkám se, na druhou stranu, není škoda, že nemáme tenhle dvoupatrák i po celý rok.
1: Trošku je, ale zas to symbolizuje právě to léto. Mě tam vadí jiná věc, proč je žlutej? Víš co, Double Decker, to je přece symbol Londýna. To červený, je červený patrový autobus, který zná celý svět. Proč je v Mostě žlutej?
0: No to je zase symbol Mostu, který zná každý po celém světě.
1: A prdla. Hele, já když si na sebe vezmu něco žlutýho, to se celý den potom nadávám. Furt na mě něco sedá. Furt nějaký mouchy, komáři, včely, furt mě chce někdo opilovat. A když si vezmu červený tričko, tak mě nechce nikdo.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Hrbovice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Hrbovice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
4: Housebrand Café, per favore.
5: Si, signora.
4: I v malém šálku lze dělat velké umění.
6: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
7: V Kik najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
8: Domov důchodců Bystřany hledá všeobecnou zdravotní sestru. Čeká vás příjemný kolektiv, stabilní práce, benefity ve formě odměn, sick days, parkování v areálu a další. Pošlete váš životopis na e-mail účetní@dd.bystrany.cz a ještě jednou e-mail účetní@dd.bystrany.cz. Práce, která dává smysl.
9: Hit Radio. Dobíjte si baterky s Hit Radiem. Vyhrajte víkendový wellness pobyt pro dva spolopenzí v hotelu Residence Vogelsang v hodnotě 10 000 korun. Hrajeme každé všední ráno ve snídani šampionu.
10: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Residence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Residence Vogelsang.cz.
9: Hit Radio North Music.
11: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Lonely, don't worry, be happy. Pondělní hit Radio Nord Music. Proč ne?
1: My hlavně doufáme, že happy jsou aktuálně všichni maturanti, kteří už tuhle dobu asi dorazili domů a mají ten dnešek za sebou. Tak, jaký to bylo, jak to dopadlo, už jste se doma svěřili, bude to v pohodě.
0: To byla vždycky taková ta klasická odpověď. Tak co, jaký z toho mám? Já z toho mám dobrý pocit. No.
1: Jo, to znám od svých dcer a to ještě ani nematurujou. Ze všech písemek mají dobrý pocit. A pak nám jenom v bakalářích skáčou ty čísla. Yeah. 3, 4, 5. Kam jsi to měl za pocity, prosím tě?
0: Ale prostě pocit je strašně jako subjektivní, víš? Je.
1: Tak my jenom držíme palce, ať to všechno dopadne a klapne. Víc o maturitách a maturantech ve zprávách v celou na Hit Radio Nord Music.
0: No, do té doby si ještě pojďme hrát. Čeká vás tady Miles Smith, anebo právě teď taky Pink. Tak díky, že i to pondělní odpoledne trávíte s náma.

0: pondělní hit Radio Nord Music. Jak jsme slibovali, Miles Smith je tady a s ním taky 17. hodina. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči, pozor, máme tady aktuální komplikaci na D7, 65. kilometr ve směru na Prahu. V pravém jízdním pruhu tady došlo k požáru osobního auta, takže opatrně tudy a budeme to pro vás dál sledovat. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Máme nový e-shop otevřený 365 dnů v roce. Napište www.bbk.cz a přesvědčte se sami. bbk.cz, specialista na kočárky a autosedačky.
3: Šediny? Zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
2: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
4: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Na středních školách dnes začaly státní maturity. Na úvod se psaly volitelné testy buď z matematiky nebo angličtiny. Zítra pak budou zkoušky pokračovat testem z českého jazyka a literatury, který je povinný pro všechny. K maturitě letos půjde přes 84 tisíc studentů. Soud uznal Janu Naďovou vinou v kauze Čapí hnízdo. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dostala tříletou podmínku a peněžitý trest 500 000. Naďová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla. V kauze je obžalovaný i premiér Andrej Babiš, kterého ale sněmovna ke stíhání nevydala. Nemoci špinavých rukou nejsou jen problémem dětí, proto zájem o očkování proti žloutence typu A v loňském roce výrazně vzrostl. Pokračuje mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
5: Žloutenka typu A je vysoce nakažlivé onemocnění virového původu, které se přenáší zejména nemytýma rukama, přímým kontaktem s nakaženou osobou, kontaminovanými potravinami nebo povrchy.
4: Nejlepší prevencí je proto dodržování pečlivé hygieny. Zítra budeme znát vítěze volejbalové extraligy. Lvi Praha srovnali finálovou sérii s Karlovarskem na 2-2 na zápasy a tak si vynutili rozhodující páté utkání. Výhodu domácího prostředí budou mít Západočeši. Zápas na jejich palubovce začne v 18 hodin.
6: A ještě meteorologická tečka. Co se teplo týče, tak je to paráda. Dneska 24 až 27, zítra taky 23 až 26, takže teploučko bude na severu Čech dál. Ale ta obloha, přátelé, už se to začíná zatahovat, už se to začíná kabonit. No a zítra počítejte s tím, že už dorazí přehánky, déšť anebo dokonce bouřky.
0: No tak dneska ještě rychle opalovačka, počkej, já se vytáhnu ty kraťasy. Tak, dobrý, můžeme.
1: Hit Radio Nord Music.
0: 3 minutky po pátý odpolední show padla do finiše.
6: No a hned jak si Káťa zase stáhne kraťasy, tak vám budeme hrát.

0: 9 minut po 5. hodině, pondělí je skoro za náma. Aspoň něco pozitivního na tom dnešku. Posloucháte odpolední show Padla na Hit Radio Nord Music.
1: A teď taky jedna informace, která nás strašně baví. Aby jsme se v práci nenudili, tak nám občas vymýšlej nejrůznější novinky. A víte, co se teďka vymyslelo v IKEA?
0: Co pak?
1: V IKEA normálně vymysleli pro svoje skladníky robotický boty.

0: robotický boty?
1: Hmm. Jsou to vlastně obyčejný boty, akorát, že mají ze spodu kolečka. Ty si normálně nasadíš na svoje boty.
0: Aha.
1: A výhoda je ta, že ty skladníci jsou v těch robotických botech rychlejší.
0: Jasně.
1: Ty boty je prostě jako, že posouvaj, poponášej, zkrátka dobře, jsou s nima o něco rychlejší než v klasických botech a tím pádem nejenom, že toho v práci stihnou víc, ale ještě víc zakázek vyřídí a tím pádem víc zákazníků je spokojený.
0: Takže prostě efektivita úplně...
1: Geniální.
0: No počkej, ale tak to už byly takový ty boty, co měly na té patě to kolečko, že jo?
1: Jo, to je pravda, to měli i některý děti venku na ulici,
0: jasně.
1: A ještě jim svítila pata třeba, nebo
0: taky.
1: Ale tohle je prej něco trošku jiného a dokonce s tím přišli sami zaměstnanci, ne že by jim to někdo nařídil. Normálně ty skladníci ve volných chvílích přemýšleli, jak by mohli být v tom skladu rychlejší a užitečnější. A narazili na tyhle robotické boty, firma je okamžitě pořídila a už to testují ve Švédsku a prej jezdí jako po másle.
0: Prosím, to se mě nechce normálně věřit a líbit, že by švédský skladníci sami od sebe si řekli, hele šéfe, my bychom chtěli přidat. To je nesmysl.
1: Prej to takhle vzniklo.
0: Věče.
1: Teď se to testuje a jestli se to opravdu ujme, tak předpokládám, že i český skladníci v IKEA se mají na co těšit.
0: Tak
1: hele, proč ne? Já bych jenom navrhoval, kdyby těm botám dali prostor nejenom ve skladu, ale kdyby je začali nabízet i zákazníkům. Víš, představa, že přijdeš do IKEA, já bych manželce rovnou ty boty nazul a že bychom jako dřív vypadli.
0: Já

0: Ve čtvrt na šest je s náma vpadlá na Hit Radio North Music i světová ikona Taylor Swift. Krásný odpoledne.
1: Dvakrát pozor a normálně třikrát hurá, protože tahle zpráva, ta oblítla severní Čechy. Já máme z ní obrovskou radost.
0: Tak schválně.
1: Do letního kina. Tady u nás v Ústí nad Labem se vrátí promítání filmů.
0: Nekece.
1: Jo, takže
0: no tak
1: nejenom.
0: Hurá!
1: No třikrát hurá! Hurá!
0: Hurá!
1: Vítečně.
0: Kdo ti to říkala, prosím tě?
1: Jedna babka povídala.
0: Tak já myslel, že už je to mrtvý, že tam už se v životě nic nepromítne.
1: Čověče, vypadalo to tak, už jsem si i myslela, že ani žádný koncerty se tam pořádně pořádat nebudou. Ale vypadá to tak, že hlava dala hlavu další dohromady. A mohlo by to projít, že minimálně tohle léto by se tam mohlo pár filmů promítat.
0: No tak to je skvělý.
1: Chvála Bohu.
0: Takže přátelé, jestli ještě nemáte plány na léto, už teď kupte deku. Sežeňte si někoho, s kým se v ní můžete muchlovat a vyražte v červenci nebo srpna do letňáku v Ústí nad Labem.
1: Takže je ti jasný, že v létě tady budeš vysílat sám. Máme to tady přes plot, jo? Co by kamenem?
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový videa, jako kosmetický videa. Kde ti třeba upravujou něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
4: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
3: Tak
4: to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda.
5: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně
4: takhle, bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo, takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
2: Si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
6: Ahoj, Richarde.
7: Ahoj.
6: Ty k nám chodíš ze Slevomatu, to je jasná věc, aby si přinesl nápady, co s volným časem, kam za zážitky. No a já bych to chtěl využít, protože koukám se do kalendáře, hele, nás čekají dva prodloužený víkendy.
7: Jo, pecka.
6: A já teď spolu s posluchači čekám nějaký, ale opravdu, jako skvělý tip, co podniknu.
7: Tak záleží, co máte rádi. My třeba jedeme do Jizerek.
6: Přes Slevomat, doufám.
7: Samozřejmě. Do Jizerek za pozorováním noční oblohy.
6: Cože? Jako, počkej, hvězdy, jo?
7: Jo, je v Jizerkách totiž takzvaná oblast tmavé oblohy.
6: Tak to jsem dosud vůbec neslyšel.
7: Tam jsou úplně nejlíp vidět hvězdy a v květnu je ještě prej ta správná hustota vzduchu. Takže popojedeš kousek od hotelu a je to mega podívaná, to ve městě nezažiješ.
6: Jo, to musí být tak hezký.
7: Jako je to boží, ale tak samozřejmě je toho spousta dalšího. Koukněte na Slevomat, to vás inspiruje. Já to teda dělám, jako.
6: Tak nemusí to být přece jenom o cestování, že jo?
7: Jasně, párová masáž nebo klidně bungee jumping, hlavně nějak prostě využít ty prodloužený víkendy, že jo?
6: A taky si odpočiňte, to je jasná věc. To musíte zažít.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
8: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
9: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
8: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
2: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
10: Hledáte SUV? Škoda Karoq je nejprodávanější v zemi. A teď ho máte i hned. V automatu, skladem, se zvýhodněním až 122 000 korun. Nebo na paušál už za 6500 bez DPH. Váš nový Karoq čeká v Autonord. 5 měst na sever od Prahy. Jsme na začátku vašich cest. Autonord.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

0: and Hold Us, Macklemore, Ryan Lewis a Ray Dalton. Tak jak to máme nejradši, odpolední show padla, nejlepší playlist na severu Čech a s vámi Káťa, taky Kamil.
1: A teď nastražte uši, protože Hit Radio Nord Music má pro vás parádní cenu, po který už do smrti budete spát jako v bavlnce, nebo jako dudek, nebo jako zabití, nebo jako nemluvně, vyberte si.
0: Přesně, jako miminko, já spinkám nejradši jako miminko.
1: Co si budeme povídat, spánek, to je jedna z nejkrásnějších činností na tomhle světě.
0: Maria, bodeď. A právě proto má Hit Radio Nord Music pro vás dva speciální polštáře z paměťové pěny od Domu spánku.
1: Wow, přátelé, Dům spánku, to je obchod, který slavnostně 6. května, a to znamená, že už pozítří, otvírá svoji novou prodejnu madrací, postelí a příslušenství právě v Ústí nad Labem na Žižkově ulici směrem od Makra.
0: Tam tudy jezdíme prakticky každý den, že jo, do práce, z práce,
1: to je pravda.
0: Žižkovka je hodně frekventovaná, takže když budete mít cestu kolem, tak se tam určitě 6. května zastavte.
1: Navíc se to vyplatí nejenom z důvodu, že se tam dobře nakoupíte, ale pracují tam i profíci, kteří mají dlouholetou praxi právě s tímhle oborem a s touhle činností, takže nám v obchodě jednak skvěle poradí a jednak slibují, že už do smrti budeme jenom krásně spát.
0: Dům spánku, místo, kde váš spánek dostává nový směr. To je bomba.
1: Komplet info máte samozřejmě na jejich webu www.dumspanku.cz, ale co chceme ještě jednou připomenout, ještě jednou zdůraznit a hlavně vás nalákat, příští týden laďte od 9 do 12 LSD na Hit Radio Nord Music, protože pro vás máme fantastickou cenu, a to sice dva italský polštáře z paměťové pěny.
0: Tak příští týden ladit povinně od 9 do 12 Hit Radio Nord Music.

0: Naši to máme přesně takhle. Za 5:45. Nejvyšší čas za chvilku odejít z práce. Pondělí skoro za náma. A k tomu činasky selhání na Hit Radio Nord Music.
1: Mě tak napadá, že z českých hitů by se dal vlastně složit celý svatební den? Napadlo tě to někdy?
0: Počkej. Celý svatební den.
1: Je. Ráno ten budoucí ženich a budoucí nevěsta probudí vedle sebe, spustí Karel Gott, když muž se ženou snídá.
0: Ano.
1: V poledne, když pak spolu dorazí na tu radnici, spustí pro změnu Marek Ztracený, ta bílá ti sluší.
0: A jo, jasně.
1: A pak svatební noc, činasky a selhání.
0: Říkejme tomu selhání. Bože, tak to je boží.
2: Hit Radio. Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vydělat? Napiš nám na web tu nejvtipnější zprávu, kterou ti poslali prarodiče a vyhraj v pátek nákup na víkend za 10 000. A ve finále 4 prémiové smartfony pro celou rodinu. Zprávy v rodině jsou občas bizár. Tak na nich vydělej.
3: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
4: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
7: Under Armour makes you better.
8: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.
2: Hit Radio Nord Music.
9: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Dark na Hitradio North Music a za 10 minut už 6.
1: Neboli padla má padla.
0: Jo.
1: Vychází to naprosto přesně, takže my děkujeme, že jste s náma dneska zase vysílali, že jsme společně odstartovali ten novej týden. No a tradičně na závěr říkáme zítra ve 3.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme krásné odpoledne všem za volanty. Řidiči pozor na D7, 65. kilometr ve směru na Prahu u Hrušovan. Došlo tady k požáru osobního auta a jeden jízdní pruh je tam uzavřen, tak projíždějte opatrně. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás.
5: Bé.
4: Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda. Bé.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv, přeje Lucie Daňková. Testem z matematiky dnes na středních školách začaly státní maturity. Letos se k nim jde poprvé přes 84 tisíc středoškoláků. Většina studentů si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si pak zvolilo 18% maturantů. Test z angličtiny psali dnes odpoledne, zítra pokračují testem z češtiny. Za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie dnes soud potrestal europoslankyni Janu Naďovou v kauze Čapí hnízdo. Uložili 3letou podmínku a peněžitý trest 500 000 korun. Rozsudek není pravomocný. Česko se zařadilo mezi země ve špičkově připraveným zdravotním týmem. Ten vznikl při fakultní nemocnici Brno. Certifikaci obdržel od Světové zdravotnické organizace. K čemu osvědčení slouží, popíše mluvčí generálního ředitelství hasičů Václav Pilný.
8: Získáním klasifikace Emergency Medical Team typu EMT1 se Česká republika zařadila mezi státy, které mají zdravotnický tým připravený k nasazení při mimořádných událostech a přírodních katastrofách, a to podle nejvyšších mezinárodních standardů.
2: Tým má celkem 38 členů. Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Informují o tom dnes rakouská média. Zadrženým má být slovenský rodák žijící v Rakousku. Podle jeho právního zástupce jde o bývalého zaměstnance německé firmy.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Večer a v noci většinou oblačno, zataženo, zejména na západě a severozápadě Čech. Ojediněle také přehánky nebo bouřky. Hlavně na Moravě a ve Slezsku ještě polojasná obloha. Ranní teploty 15 až 10 stupňů, na horách v 1000 metrech kolem desítky. No a přes den většinou pod mrakem proměnlivá oblačnost, odpoledne zataženo, maxima 24 až 28 stupňů a v průběhu odpoledne nebo večera četnější přehánky.
9: A je to tady, po prodlouženém víkendu startuje tradičně hudební speciál Hit Radio Classic, tak doufám, že jste se těšili. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Tina Turner, Typical Male. Tímhle jsme se po víkendové pauze vrátili k hudebnímu speciálu Hit Radio Classic. A až do 21 hodin vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80., 90. a milénia. Pokud jste měli to štěstí a skutečně jste měli možnost si užít ten prodloužený víkend, tak chápu, že po těch třech dnech mohl být návrat do práce o trochu složitější. I tento týden ale máme dobré vyhlídky. On obecně je ten letošní rok na volno docela štědrý. Tak abyste se naladili na tu správnou vlnu a hodili se po tom pondělním šoku do pohody, nabízíme další jenom hity. Pro lepší náladu už je za chvíli Crazy Town, nejprve ale Farao s ikonickým hitem Temple of Love. Wonderland, far beyond reality, but so close to you.

0: Slibovaná muzika. Na Hit Rádiu nám při pondělku dělali společnost Crazy Town. Takhle zněl rok 2000. Dnes už legendární písnička Crazy Town se objevila na desce The Gift of Game a dokonce se vyšplhala na první příčku té nejprestižnější světové hitparády Billboard Hot. Hrajeme hit za hitem, o ty další se postará třeba Taylor Dane, Tell It to My Heart, a nebo další velká vzpomínka. Over My Shoulder od projektu Mike and the Mechanics. Ani tohle si nenecháme pro sebe.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestiž, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
5: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
4: A tak to bude drahé.
5: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com. Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle byla možná trošku vzpomínka na čtvrteční večer, pokud jste si k večerním ohňům připálení čarodějnice vzali kytaru a zpěvník. Dost možná jste nalistovali taky stránku s písničkou Nad stádem koní od skupiny Buty. Hit Radio Classic, to je hudební speciál, který posloucháte právě teď. Speciál plný toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pečlivý výběr 80. 90. a hitu milenia. Ten další nás vrátí konkrétně do roku 1984. Americká zpěvačka Evelyn Thomas tehdy dobila celý svět hitem High Energy. To je taneční hymna 80., která vás zvedne ze židle.

0: fantastická hudební vzpomínka na skupinu Chumba Wamba. Tahle parta má na triku několik zásadních hitů. Time Bomb, Tap Thumping. A nebo právě tenhle, Top of the World. Skvělá fanouškovská věc. Ole, ole, ole, si budeme zpívat už 12. června. To je první zápas české reprezentace, která se po 20 letech vrátila na mistrovství světa ve fotbale. Do šampionátu vstoupíme duelem proti celku z Jižní Koreji. Ladíte Hit Radio Classic, dál vás budeme zásobovat tím nejlepším z 80., 90. a milénia. Už za chvíli třeba klasika tanečních parketů retro diskoték. Tom Jones, Sex Bomb. Tohle na žádné dobré retro party prostě nesmí chybět. Tak třeba i takhle vám už za chvíli budeme hrát na Hit Radio.
1: No jo, tak se mi zase blíží technická kontrola. Pojedu do STK Údlice. Tam mě vezmou bez objednání, vše se vyřídí rychle a s úsměvem. STK Údlice. Vaše jistota za volantem. Více na terry.cz.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
3: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firmanazážitky.cz.
6: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je bez pochyby jeden z největších popových hitů 80. Konkrétně v roce 1987 jsme měli poprvé možnost slyšet Starship a jejich Nothing's Gonna Stop Us Now. Mimochodem, tahle záležitost se objevila taky ve filmu Manekín. To hodně pomohlo té písni k propagaci. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Si, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
0: To nejlepší z 80., 90. a milénia budeme hrát i v té další hodině, pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. S vámi Michal Pospíchal, hezké pondělí.

Tenhle hlas jste poznali, Michael Jackson s hitem Dirty Diana. Opět velké téma posledních dní. Do kin totiž vstoupil snímek Michael, je to v podstatě hraný životopis, dokument, který mapuje jeho kariéru od Jackson's 5 až po vrchol 80. Michael Jacksona ve filmu dokonce hraje jeho vlastní synovec, takže autenticita už snad ani nemohla být větší. Odborná veřejnost film kritizuje, protože úplně ignoruje kontroverzní témata spojená s Jacksonovým životem, fanouškům se ale líbí. Aby ne, je totiž plný hitů. A plný hitů je taky playlist Hitrádia. Ladíte hudební speciál Hitrádio Classic, který teď nabídne Black Milk.

0: Tak tohle byla klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, hráli Culture Beats, Pay No Mind. Za chvilku Bad Boys Blue, You're a Woman, tu písničku jsme poprvé slyšeli v roce 1985, v roce 98 pak udělali oficiální remix, ten pro vás playlistu máme nachystaný. Tak už za chvilku na Hit Radio.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Chuťovku, nechuťovku asi spíš. A já třeba ráda sleduju takový videa. Takový, takový videa, jako kosmetický videa, kde ti třeba upravují něco v obličeji, jo? Z nějakého důvodu mě baví tyhle ty úpravy.
3: Myslíš jako mačkání třeba beďaru?
2: No, tak nechtěla
3: jsem to takhle tak jsem mohla říct, já se to koukám taky totiž, jo? Já mám rád třeba videa, budete si asi myslet, že jsem úplný blázen, ale rád koukám na videa z kanalizačních stok. Normálně jsou borci, kteří čekají na déšť. Ne, počkej, to je opravdu jako real, jo. Jsou borci, kteří čekají na déšť, vlezou do té kanalizační stoky a teďka vlastně, on to je takový jako krásný systém, jo, chodeb a vlastně mě baví koukat na to, jak tam ty lidi chodí, jak tam teče ta voda. No.
4: Já strašně rád na Google Maps jenom tak jako procházím zemí a koukám se do různých velkých měst a tak, no, tak to je vlastně,
3: takhle bavil by vás ten kanalismus, jako, protože já zjišťuju, že mě baví to, co děláte vy, jo. Takže z toho mi vychází, když to jako sčotnu, že jsme se tady sešli jako dobře.
1: Naši snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Teplice nebo na underarmour.cz.

0: Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit

Friends, What Friends Are For. Taky takhle zní pondělní Hit Radio. Na téhle písničce v roce 1985 pracovala hned řada velkých men. Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight, Stevie Wonder. Šlo o charitativní projekt. Výtěžek z prodejů singlu šel organizacím zaměřeným na výzkum a pomoc nemocným AIDS. V 80. letech to bylo velké téma. Úplně původní verze vznikla o 3 roky dříve. Elton John ji naspíval pro film Night Shift. Tehdy ale nezaznamenala tak velký úspěch jako právě v roce 85. v rámci zmíněného charitativního projektu. Pokračujeme v nabídce těch nejlepších hitů. Alanis Morissette, You Outta Know.

0: Tohle vás nemohlo nechat v klidu. Scooter, další velká hudební vzpomínka na Hit Radio. Už za chvíli z dalších hitů, třeba Anaka, dáme si taky něco pěkně od podlahy z českých kluhů a hájů. Tohle je Večírek za koncem. Almost Unreal je zase písnička skupiny Roxette. Tu pro vás taky máme nachystanou. I takhle vám do konce hodiny budeme hrát na Hit Radio. Dobrý večer.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelenfest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
3: Yeah.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mami, víš, že v Bagr Parku můžu řídit doopravdický bagr?
2: Skutečný bagr? To zní jako parádní dobrodružství.
1: A je tam hromada dalších úžasných atrakcí.
3: Navštivte Mostecký Bagr Park. Přijďte a prožijte společně nezapomenutelný den plný radosti a vzrušení. Více na www.bagrpark.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic, otevíráme další 60 minutovku toho nejlepšího z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Billy Joel, Tell Her About It, ladíte Hit Radio. V uších máte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám pravidelně ve všední dny od 18 do 21 hodin servírujeme to nejlepší z našeho archivu 80. 90. milenia. Ale pozor, tento týden si milovníci retrohitů přijdou na své dvojnásob. Chystáme pro vás totiž další, ultimátní, těmi nejlepšími hity minulosti nabušený retro víkend. A protože třídenní, znamená to, že si vychutnáte prodlouženou jízdu. V sobotu a v neděli budou navíc vysílat naši kolegové z Hit Radio 90, které si můžete naladit online anebo na dabu, a budou pro vás mít kromě těch nejlepších retro hitů taky zajímavá témata, která probírají v podcastu Vypalovačka. Takže program na závěr týdne je jasný. Prodloužený víkend slavíme pořádnou retro party. No.

0: Madonna nám teď nabídla paprsek světla Ray of Light, skvělá věc, kterou jsme teď připomínali na Hit Rádiu. Dobrý večer. Večer doslova našlapaný těmi nejlepšími hity 80., 90. a milenia. Takhle vám budeme hrát za chvíli legendární písnička Pala Habery a skupiny Team. Přidáme třeba ještě Enyu, budete v té nejlepší společnosti. Hit Rádio.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.

Anniveris. Tohle bylo hodně na pohodu. Enya hrála na Hit Radio. Tahle písnička má takovou zvláštní moc, možná až letní atmosféru, která vyzývá k nějaké té pěkně prosluněné dovolené u moře. Třeba už pomalu přemýšlíte, kam by to letos mohlo být, pokud tedy. Já zas přemýšlím, který hit hrát jako první. Máme tu totiž jeden větší než druhý, tak pojďme do Kanady. Za Chadem Krugerem, to je zpěvák skupiny Nickelback, on taky ale hodně produkuje jiné kapely a interprety a občas si vydá i nějakou tu solovku. To je třeba případ písničky Hero, kterou posíláme mezi vás.

0: Daryl Hall, John Oates, to je ta dvojice, která stojí za singlem Kiss on my list. Hráli jsme pro lepší náladu na Hit Radio a spoustu hitů pro vás máme nachystaných ještě do konce hodiny. Z domácí scény to bude skupina Lucie, z té zahraniční třeba Emma Bunton nebo tahle fantastická věc. Voyage, voyage, taky v tomhle rytmu vám budeme hrát v příštích minutách. Tohle vám věřím vyladí pondělí.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.

To nejlepší z 80. 90. a milénia jsme vám hráli od 18 hodin a zase budeme hrát už zítra ve stejném čase. Tohle byl hudební speciál Hit Radio Classic. Díky, že jste u toho byli s námi. Na Hit Radio teď budou pokračovat další hity. Za malý okamžik Linkin Park, The Emptiness Machine. Těšit se můžete taky na Lady Gagu, Always Remember Us This Way. No a do třetice třeba Damiano David, Born with a Broken Heart. To pro vás máme. Tak hezký večer.

0: Radio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio Nord Music.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic. Je to všechno.

Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

blištivých měst, v nich milion dveří. Za nimi labirinty cest, co mě lákají dál. A nad tím vším ještě víc hvězd, chceš, ať mě střeží, abych se nestratil.

Hit Radio North Music.

jsem netvrdil, že vidím všechno správně. Jako člověk mám dvě oči, jejich pohled někdy klame. A v hlavě mám zmatek často větší, než je zdrávo. Když ta ozvěna tam

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.